0: se přes 61 let odlévala litina, se konala takzvaná poslední směna. Nešlo ale o práci, nýbrž o veřejnou prohlídku haly, kterou provázel historik z Muzea města Brna spolu se zástupci developera. Halu na podzim čeká demolice, lidé si ji tak mohli naposledy projít.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Balík z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Honza.

0: ty.
1: Neutrpěla si orga...
2: Ještě ne.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... Já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy, ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj a v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toaletky, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysle. No a v tom pánském pokoji se měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl, a takhle veliký. No a v tom, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a, no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Tak klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi, no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice Máchova 44. Děkuji vám, naschále. Chat Radio.

0: A teď ta fraška se státním pohřbem toho idiota. Prezident, všelijací hodnostáři z různých zemí a říká se, že účast přislíbil dokonce i papež.
1: Bápež?
0: Bápež?
1: Co?
0: Řekl jste bápež? Máte rýmu?
1: Ano, ano, ano, bába, bába, bába, zachlazené plíce, bába, víte.

0: A já jsem viděla váš pohřeb v televizi.
1: Ano, jistě. Zúčastnil se ho i sám Bábeš. Zločinný transvestita mi sebral auto, ukradl šaty a potom ujel.

Zdar, zdravím vás všechny ze střechy z Rožnova pod Radhoštěm, z tovární budovy, kde máme šestý patře zkušebnu, a chci vás seznámit s naším novým bláznivým plánem, který spočívá v tom, že novou desku, která se jmenuje Made in China, natočíme v Číně. Když mi to napadlo a řekl jsem to kapele, kapela se zhrozila, říkala: Fili, dobrý nápad, ale prosím tě, možná není nutné jezdit tak daleko, kdo ví, si tam umí česky.

0: nebo anglicky, jestli tam nějaký studio mají, byl jsi tam někdy, nebyl, no. Nakonec se podařilo sehnat tam 3 koncerty v květnu, prvního hrajem v Šanghaji, třetího hrajem v Pekingu a desátýho hrajem v Shenzhenu, což je asi 60 kiláků od Hongkongu. A mezi tím třetím a desátým máme v plánu najít v Pekingu super hudební studio, pár jich tam je, už s nima jednáme a natočit tam novou desku. Pilujeme písničky, děláme na tom v podstatě každý den. Potřebujeme finanční podporu od vás, nabízíme různý druhý odměn, který si taky můžete přečíst, myslím si, že všechny mají svoji hodnotu. Máme připravený zvukaře, máme kameramana, který tohle točí, chceme natočit i film z Číny, který bude mít hodinu a bude fakt jako zábavný a nebude tak strašně korektní jako všechny ostatní zprávy, které z Číny přicházejí. To je zhruba všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za vyslechnutí, děkujeme předem za podporu. Děkujeme.
1: Jsou 3 hodiny.
2: Příjemnou noc přeje Honza, sedím u mikrofonu Čet rádia a mám pro vás naše zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Evropská komise zastavila dotace firmám z Agrofertu a znovu se otevírá otázka premiérova střetu zájmů. Na hranici se Slovenskem si policisté, vojáci a celníci vyzkoušeli obnovení kontrol. Elektronická evidence tržeb se od příštího roku vrací, sněmovna přehlasovala Senát. Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert a znovu se tak otevřela otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Poslankyně za Piráty a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská pro Radiožurnál řekla, že podle ní se problém rozšiřuje i na další firmy, například na Symbio. Dodala, že u vystoupení premiéra v televizi není jasné, jestli mluví majitel firem nebo předseda vlády. Na hranici Česka se Slovenskem, která měří 251 kilometrů, si bezpečnostní složky vyzkoušely, jak by v praxi vypadalo znovu zavedení hraničních kontrol. Do 24-hodinového cvičení se zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly probíhaly na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici. Obchodníci budou muset až na drobné výjimky znovu elektronicky evidovat své tržby. Sněmovna odmítla úpravy, které do vládního návrhu vložil Senát a schválila zákon v původní podobě. Obnovená evidence tržeb i školkovné začnou platit od příštího roku. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron, když úterý odlétalo z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Uvedl to bez dalších podrobností norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale výrok zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a Zelenskému nic nehrozilo. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Kdyby si to podle Trumpa přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bylo by to hezké. Své úterní telefonování s šéfem Kremlu, ve kterém řešili válku i vzájemné vztahy, označil americký prezident za skvělé. A teď sport. Fotbalisté Barcelony vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Feyenoordem Rotterdam 5-1. Stuttgart zdolal nováčka ze Stavangeru 3 brankami ku 1 hlavně díky hetriku bosenského útočníka Ermedina Demirově. První kolo dokončí čtvrteční program 6 zápasů, ve kterém nastoupí i Slavia proti Lens. Český tenisový svaz povede nový předseda. Po 30. listopadu se jim stane dosavadní místopředseda Petr Pála. Jakub Kotrba, který byl ve funkci od roku 2024, vysvětlil svou rezignaci pro Radiožurnál Sport osobními důvody. A na závěr do Brna. Ve slévárně v Líšni, kde se přes 61 let odlévala litina, se konala takzvaná poslední směna. Nešlo ale o práci, nýbrž o veřejnou prohlídku haly, kterou provázel historik z Muzea města Brna spolu se zástupci developera. Alu na podzim čeká demolice, lidé si ji tak mohli naposledy projít.
1: Počasí.
2: Aktuálně máme polojasno a 14 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A to je z dnešní předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Honza z Čet rádia.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radí už

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů

0: nedělní odpoledne rodinka vyrazí na procházku a staví se i v zoo. Pán s paní, tak se tak toulají, dostanou se až k pavilonu opic. V nestřeženém okamžiku gorilý samec vytáhne pracku, popadne manželku, prorvej těma mřížema dovnitř, zařene jí do kouta a začne z ní rvát šaty. Ona úplně zoufala, křičí: Josef, Josef, pro boha, co mám dělat? Zkus říct jako doma, že tě bolí hlava.
1: Začalo vysílat OK 3. A dědek rejpá zahradu, babička pro něj běží a křičí: dětku, všeho, nech pojď honem. V tom aparátu dávají nějaký čuničiny. Tak on se praštil, běžel tedy domů, ani se nezušramtal přes celý byt. Přiběh k televizi, teď na to kouká: pa bábo, prosím, to je úplně slepá, je to matuška, žere párek.
2: Rodina koupí nový auto a táta říká: no tak pojedem to projet, tak vyjdou na dálnici. A vzadu holka říká: tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká: táto, semka, hala se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet zádu a táta: co je? Máma je koukala z okna, ti to urazilo hlavou. A co řvete teda?
3: My jsme to neviděli.
4: Přijde čekáček v Paříži do bordelu a zavolá tu paní a říká: prosím vás, já bych si přál, prosím vás, ale diskrétně, já bych chtěl dámu s velkýma prsama a s malou funelkou, ale prosím vás, diskrétně, a posaďte se tam. Za kolik se pozve z Amprionu ten pán s velkýma rukama, malým čuráčkem, do pětky.

0: Jeden náš rekreant si zajel až do Ameriky a měl posledních 10 dolarů. Říká, to bych měl něco manželce koupit pro radost. Tak vlez do jedné parfumérie a říká, že by prosil něco za 10 dolarů. Říká, já bych nějaký hezký dárek. Říká, no tak tady máte sadu mídel. Leden, únor, březen, duben. No a kolik to stojí? 40 dolarů. No, když já mám jenom... A nešlo by něco menšího? No tak tady máme potom jaro, léto, podzim, zima. To stojí 18 dolarů vám za 8. A nešlo by jenom třeba pátek nebo tak, no tak za 10 dolarů tady máme středu a pátek. Tak prosím, ano, a přibali jak tomu prezervativ. A říká, ne, ten já jsem si nekoupil, ne, ten mi dáváme zdarma, aby se nám nemnožili takový zákazníci, jako jste vy.
1: Přijde domů táta se synem takhle a manželka se někde toulá, není přes teda zrovna doma. Ty hledají něco k jídlu, nemůžou nic najít. Ten říká, čuči, to je hrozný, ta bába zase nic nepaří, nebo co tady bendě. A ten kluk povídá, hele, a co kdybychom teda snědli jí? To se není možný, aby si chtěl sežrat mámu, co ti to napadlo? No ale se, mě nevaří, to by už nestojí a držet jí kvůli sousedovi se nevyplatí.
2: Ředitel přijímá novou sekretářku. Sekretářka nastoupí, tak říká, vážená slečno, tak tady v těchto šuplicích, že mám to a to, tady mám to a to. A když tak vyprává, tak na ně odznuděně kouká a říká, a víte, a nejlepší bude, když si dopovíme večer v restauraci. Já vás zvu na večeři. A výborně. No tak tam přijdou noblesní restaurace, co si dáte k jídlu? On říká, no mě to jedno, já bych to vzal od zhora. No tak první minutka, druhá minutka, on si říká, do prčic, no tak bude to drahý, ale je to kočka, stojí to za to. Přešel hned na týka, říká, drahoušku, co budeš bumbat? Říká, no jenom francouzský koňak, dobrý mu jídlu, to víš, že jo? No, říká, no prčic, no tak drahý to bude, ale je to kost, no tak stojí to za to. No tak ona sní celý menu, vypije flašku koňaku, on zapadí, říká, a na kafičko půjdeme ke mně. No samozřejmě, s tím jsem počítal, říká, super, tak aspoň to. Tak jdou domů, on se zrovna sprchuje a říká, dělá si ještě srandu, ne? A říká, nemáš ještě, ale říká, no něco bych zakousal, tak se v lednici máme uherák, že jo, takhle voloupe a teď celý jí. On takhle vyraz, říká, prosím tě, to takhle vždycky žereš. On říká, ne, vždycky ne, jenom když mám menstruaci.
1: Letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká, vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká, tak teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, že se nejdřív v klidu nažere, ne?

0: Jeden takový odvážlivý měl milenku v 10. poschodí. Manželka jela na rekremaci, on přišel z nádraží, ruce špinavý až polket, jak hladí lokomotivu, a honem do sprchy a honem za milenkou do 10. poschodí. V nejlepším ona taky říká: prosím tě, nezlob se, ale zmiz, uteč, nebo schovej se. Říká: kam to, skoč z okna, bude zlé. Kdy manžel přichází do 10. poschodí, když se zabiju, ale mě zachráníš čest, mě zachráníš život, můj šmerdo, berdo, burdo. A chytla ho za uši. A když žena v určitém okamžiku chytne chlapa za uši, chlap zblbne, začal lítat, najednou otevřel okno, skočil. Na čerstvým vzduchu přišel k rozumu, říká: co jsem to udělal, já kráva nedojena. Taková škatule stará, za nic to nestálo, prachy to stálo, doma hezkou ženu, děti, auto, o všechno přijdu, proč já toho nenechal? Říkal jsem si: lejzo, nech to, dokud je čas, nech to, bum, dopad, a nestalo se mu nic. Ani nohu si nezlomil. Podíval se nahoru, říká: 15 metrů volného pádu a člověka hned napadají takový voloviny.
1: Tak vyprovází manžel manželku do lázní, ne? Na nádraží, ona v tom okně vagónu, loučijou se, včil se rozjíždí ten vlak, a on na ní volá: buď mě v těch lázních věrná. Vlak zrychluje, ona že co? Tak on popoběhne a zase, že buď mě v těch lázních věrná. Ona zase co? Teď ten vlak zrychlil, a on popoběhl k más do toho kandelábru, se odsepe a říká: nech tě poskáču celé Karlovy Vary, ty kurvo hluka.
2: Zoufalý manžel jde doktorovi a říká: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaké pilulky na povzbuzení? Opáči, že máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Jednu pilulku jí dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, co mě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se nenou k němu přivin, říká: ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, a pan Mařenkovi, že já taky.

0: Přijde chlapík doktorovi a říká: pane doktore, já mám problém, já každý večer prostě se pomočím. Manželka se mnou nechce spát, před dětmi ostuda, já prostě s tím mám problémy, musíte mi nějak pomoct. A doktor říká: no člověče, to musí mít nějaký prapůvod. A chlapík říká: no mně se každý večer zdá, že přijde trpaslík, takový hajzl malej k posteli a říká: pojď chcát, pojď chcát. No a já se probudím úplně prochcanej a doktor říká: no tak to člověče, musíte si sugerovat myšlenku, že prostě řeknete: já už jsem byl, mně se nechce. No a potká ho za týden na ulici chlap nešťastný, smutný a doktor říká: člověče, tak sugeroval jste si tu myšlenku, jako odehnal jste ho od té postele. A on říká: ale to jo. No přišel k posteli a říká: pojď chcát, pojď chcát. A já mu říkám: hele, nech mě bejt, já už jsem byl. To nevadí, tak pojď srát.
1: Rusák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu stane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchní a říká: ty znáš, patřím mu garíla, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká: ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já mám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Je šatnář a on mu říká: ty znáš, patřím mu garíla, smačíla své jajce v mém supi. On říká: ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase: ty znáš, patřím mu garíla, smrčila své jajce v mém supe. On říká: ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj: ty znáš, patřím mu garíla, smrčila své jajce v mém supe. A on: patřím mu garíla, smrčila.
2: Kaj se dva kamarádi, jen vleče šíleně těžký kufr a říká: kam to vlečeš, člověče? Panu, kam to vleč? Stará mě vyhodila. Ježiši, to by si tam moje mohla dovolit, jaký zabijum, ale co myslíš, že v tom kufru nesu?

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, perlišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak vy přineste 3 ústřice a držte mi palce.
1: Něco z pralesa pro změnu. Ráno se lev probudí, vyleze z jeskyně, tak se tak protáhne a běží za jist. Říká, pojď sem ty hajzle ušatej. Kdo je králem zvířat? Říká, no přece ty lve. Říká, správně. No a teď tam běží nějaká antilopa, říká, pojď sem ty mrchoská kava. Kdo je králem zvířat? No přece ty lve, samozřejmě. A teď mu roste sebevědomí a jde a potká se a říká, tak co ušáku, kde je králem zvířat? On takhle popadne tím chobotem, vlastně začne třískat vozem, hodí ho do houští, ne? Lev z přerážený hláty tam chvilku leží, vyleze a říká, no tak nemusíš být hned tak nasranej, když něco nevíš.
2: Chat Radio. Chat Radio. Chat Radio.

0: jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc nebo spíš dobré časné ráno u mikrofonu Honza a mám pro vás zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Evropská komise podle poslankyně Svárovské rozšiřuje pohled na střet zájmu premiéra i za hranice Agrofertu. Policisté, celníci a vojáci si na hranici se Slovenskem vyzkoušeli obnovený kontrol. Donald Trump tvrdí, že Vladimir Putin stojí o dohodu o konci války na Ukrajině. Obchodníci budou muset až na drobné výjimky znovu elektronicky evidovat tržby. Poslanci ve středu odmítli úpravy, které do vládního návrhu vložil Senát a schválili zákon v původní podobě. Obnovená elektronická evidence tržeb i školkovné mají začít platit od příštího roku. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se při odletu z Moldavska do Norska podle norského premiéra Jonase Gahrašterého málem střetlo s dronem. Zelenský cestoval na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale celou věc lehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a nikomu nic nehrozilo. Na celé hranici Česka se Slovenskem si bezpečnostní složky vyzkoušely, jak by vypadalo znovu zavedení kontrol. Cvičení trvalo 24 hodin a zapojilo se do něj více než 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontrolovalo se na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici, která měří 251 kilometrů. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin se přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Podle agentury Reuters dodal, že kdyby si totéž přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bylo by to hezké. Své úterní telefonování s šéfem Kremlu, ve kterém probírali válku i vzájemné vztahy, označil za skvělé. Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert a znovu se otevřela otázka, jestli je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Podle poslankyně za Piráty a spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské komise nově nahlíží i na další firmy, nejen na Agrofert. Radiožurnálu řekla, že jde o problém, na který její strana upozorňuje dlouhodobě. Podle ní není zřejmé, zda z obrazovky mluví majitel firem nebo předseda vlády. A teď sport. Fotbalisté Barcelony vstoupili do Ligy mistrů výhrou 5-1 nad Feyenoordem Rotterdam. Stuttgart si poradil s nováčkem ze Stavangeru 3-1. O všechny góly se postaral hetrikem bosenský útočník Ermedin Demirovi. Úvodní kolo dokončí čtvrteční program 6 zápasů, ve kterém nastoupí i Slavia proti Lens. Český tenisový svaz povede nový předseda. Po 30. listopadu se jim stane dosavadní místopředseda Petr Pála. Jakub Kotrma, který byl v čele od roku 2024, svou rezignaci vysvětlil osobními důvody a v rozhovoru pro radiožurnál Sport řekl, že jeho záchranná mise se podařila. A na závěr jedno rozloučení, které se povedlo. V brněnské Líšni skončila slévárna Haunes už loni v listopadu, ale opravdu poslední směna proběhla až tuto středu a to v podobě veřejné prohlídky haly, kterou čeká na podzim demolice. Návštěvníky provázel historik z Muzea města Brna spolu se zástupci developerské společnosti CTP, která zároveň představila plány s touto částí bývalého areálu Zetoru. 61 let historie tak dostalo poslední tečku před zraky lidí, kteří si halu přišli prohlédnout.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Honza.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Divadlo Noc.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, až to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Já tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
2: Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: No, jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to hlavu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
1: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy. A na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
2: Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všim jste si?
2: Já myslím, že jsem si všim.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... poněvadž... Koukejte. Sát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
2: Chcete poradit, že jo?
1: Ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No, on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte?
0: A psa takovýho pejska má malýho,
1: takhle malinkýho pejsa, a má jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Fajte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady. To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako by mít, jako by mít. Dost! Vy můžete nechat.
4: Dášo!
1: Domů!
4: To je u vás. Mamlas, moula,
1: hašašíra.

0: Čet rádio.
1: Tři sestry. Za starých časů žil jeden král uprostřed samých radovánek. Od rána do večera mu vyhrávala na zámku hudba a král se svými přáteli hodoval a hodoval. Nejkrásnější turnaje se konaly před zámkem a když byl král nejveselější, rozhazoval z okna zlaťáky a smál se, jak je na nádvoří sluhové lapají. Ale takové hospodaření má svůj konec. Jednou přišel král do královské pokladny a kde nic, tu nic. V pokladně si mohli myši udělat bál. Nebyl v ní ani troníček, ani grešlička, natož zlaťák. Přátelé začali krále opouštět. Jeden po druhém se vytráceli od prázdného stolu. Král posmutněl. Bez přátel, jaký to je život? Začal prodávat město za městem, vesnici za vesnicí, jen aby mohl platit hudbu, turnaje a radovánky. Nakonec mu zbyl jen malý zámeček v lese. Už nebylo co prodávat. Propustil hudebníky a sluhy, pážata i lokaje a odstěhoval se se ženou a třemi dcerami do zámečku. Ani kuchaře neměli. Královna musela sama vařit a protože neměli peníze, vařila, co se jim urodilo na zahrádce. A tak měl král 7 dní v týdnu brambory. Jednou v neděli se mu zachtělo masa. Vzal luk a šípy a že půjde do lesa a zastřelí nějakou zvěř. Do brašny si dal pár bramborů, aby neměl cestou hlad. Les kolem zámku byl hluboký a tmavý a kdo nemusel, raději do lesa nechodil. Říkalo se, že v něm bydlí zlí skřítkové a divoká zvěř. Kde pak by se chtěl dát divokou zvěří roztrhat nebo očarovat lesními duchy? Dlouho chodil král po lese a nepodařilo se mu nic ulovit. Unaven se posadil pod košatý strom, otevřel mošnu a dal se do jídla. V tom se za ním ozvalo zabručení. Vedle krále stanul na zadních tlapách obrovský huňatý medvěd a huboval lidským hlasem.
2: Jak se opovažuješ, človíčku, posadit se pod můj zamilovaný strom? Nevíš, že na tom stromě mají hnízdo moje včely? Rozluč se životem, máš ho na mále.
1: Král zbledl a prosil. Nevěděl jsem, medvěde, že sedím pod tvým stromem. Byl bych si vybral jiný, neubližuj mi. Kdybych věděl, jak odměnit, odměnil bych se ti. Jestli máš hlad, pojď a vezmi si se mnou.
2: Jen si své brambory nech, odpověděl medvěd. Když mi chceš něco dát, dej mi svou nejstarší dceru za ženu a přidám ti ještě truhlu zlata.
1: Co mohl král dělat? Slíbil.
2: Za 7 dní si pro ní přijdu.
1: Zabručel medvěd a ztratil se v houštinách. Král si ze slibu nic nedělal. Zamknu princeznu ve věži, zamknu i bránu, vytáhnu padací most, myslel si. I kdyby medvěd vlezl na nádvoří, však se klíčovou dírkou neprotáhne. Jak si král usmyslil, tak udělal. Po 6 dnech odvedl princeznu do věže a dobře za ní zamkl. 7. dne se ozvalo za raního šera v lese troubení, práskání bičem a před zámek vyjel nádherný kočár. Padací most sám spadl, brána se sama otevřela, kočár vjel na nádvoří a z kočáru vystoupil krásný mladý princ. Sotva se dotkl dveří, dveře se před ním sami odemykaly a mohl jít, kam se mu zachtělo. Princ vyběhl po schodech do věže a zamčené dveře se rozkočily. Vzal princeznu za ruku, odvedl ji do kočáru a odjel.
2: Než se král dostal k oknu, ujížděl kočár v dálce. Král viděl obláčky prachu a zaslechl hudbu a výskání, jako by se v lese slavila slavná svatba. Netušil nic dobrého, utíkal do věže, odemkl komoru a byla prázdná. Jenom na stole se třpitil stříbrný klíček. Král se běhl na nádvoří, ale brána byla zamčená, padací most vytažený. Zarmoucený se vracel zpátky do zámku a jak jde přes nádvoří, stála tu truhla z ebenového dřeva se stříbrným zámkem. Král otevřel truhlu stříbrným klíčkem. Byla plná zlata. V zámku truchlili prostracenou dceru, ale král dlouho netruchlil. Měl zlato a brzy začal znovu život plný radovánek. Najal sluhy a hudebníky i kuchaře. Už nemusel jíst každý den brambory, teď bylo co vařit. Stoly se prohýbaly pod všelijakými dobrotami, víno teklo proudem. Přátelé jakoby ucítili vůni pečeně, začali se ke králi sjíždět a začalo hodování bez ustání, dokud v truhle bylo zrnko zlata. Potom bylo po radovánkách. Král musel služebnictvo propustit a v kuchyni se otáčela zase královna s dcerami a vařili brambory jednou ve slupce, jednou bez slupky. Krále takové živobytí omrzelo. Zbyl mu ještě sokol i vydal se sokolem na lov. K lesu se neodvažoval. Bál se, aby se mu zase něco zlého nepřihodilo. Vypustil sokola a díval se za ním. Sokol vzlétl a zamířil tam, kam se králi nechtělo, k lesu. V té chvíli se objevil v povětří veliký orel, vrhl se za sokolem. Sokol se obrátil a zpátky ke králi, ale doletěl k němu jen o chloupek dřív než orel. Orel zatěl drápy do sokola a naráz ho usmrtil. Potom se obrátil ke králi a zvolal. Jak jsi mohl dovolit lovit v mém království? Za to tě potrestám, zaplatíš mi životem. Král se zděšeně díval na drápy obrovského orla a prosil. Ach, pusť mě orle, nech mi život. Co pak ti nestačí, že jsi mi zahubil sokola? Nepochutnal bys jsi na mě? Ne, ne, taková opovážlivost zasluhuje trest. Musím tě zahubit, ať chceš nebo nechceš. Král padl na kolena a vzdychal. Smilování, smilování, rád se mocný orle vykoupím. Nemám už skoro nic, ale co mohu, rád ti dám. Nemáš nic. A přece máš. Máš dvě dcery. Dej mi starší princeznu za ženu a já ti dám svobodu. Za 7 týdnů si pro ní přijedu a přidám ti za ní 2 zlatá vejce. Postrašený král slíbil, co na něm orel chtěl a se svěšenou hlavou se vracel domů. Nikomu neřekl ani slovo. Bál se o tom někomu povědět. Když se blížil 7. týden, vyprávěl sice každé ráno, že měl v noci zlé sny, aby si dali princezny pozor. Ale princezny se smály a říkali, jen si tatínku nedělejte starosti, sny jsou jenom sny a nic víc. Nadešel 7. týden. Starší princezna bělila prádlo na louce a zpívala si. Náhle vyjel z lesa průvod rytířů. Princezna měla na sobě jenom staré domácí šaty, proto se styděla a schovala se za šípkový keř. Rytíři zamířili na louku a brnění a přilby se jim leskly na slunci jako oheň. Ten vpředu, na bělouši, se skočil z koně, vyvedl princeznu z šípkového houští a řekl: Buď zdráva, orlova nevěsto. Posadil princeznu na koně a celý průvod se obrátil k lesu. Když se princezna nevracela, schánili se po ní v zámku, hledali ji na zahradě, ale nenašli. Místo ní nalezl král na louce dvě zlatá vejce. Každé vejce bylo velké jako truhla a král je nemohl ani odvalit. To bylo bohatství. Teď začal zase starý život. Okna na zámku svítila dlouho do noci, kuchaři vařili a pekli, hosté se sjížděli, sklepy se naplnily vínem a král měl opět plno přátel. Čím větší slavnosti král pořádal, tím větší kusy zlata musel z vajec upilovávat, čím déle trvaly radovánky, tím více vejce zmenšovala. Už byla jako husí, už jako slepičí, už jako holubí a jednoho dne z nich nezbylo nic. Sloužící odešli k bohatším pánům, přátelé od prázdného stolu k plnému a hudebníci šli vyhrávat tomu, kdo jim zaplatí. Král byl chudý jako dřív. V tichém zámku se mu nelíbilo. Z okna bylo vidět v dálce veliké jezero a král se rozhodl, že si naloví ryby. Do lesa ani na louku nepůjdu, uvažoval. Ale na jezeře, co se mi může na jezeře stát? U břehu jezera našel král člun, sedl do něho a vyplul na jezero. Pod vodou se proháněly ryby modré, stříbrné i ryby rudé jako zlato. Budu mít bohatý lov, zaradoval se král a spustil do vody sítě. Pojednou se mu zdálo, že najel na mělčinu. Ale nebyla to mělčina. Člun najel na hřbet obrovské ryby. Za chvilku se jezero rozvlnilo, kolem člunu se nadělaly vlny jako vozy. Člun vyletěl do výšky a dosedl zase na hladinu. Z největší vlny se vynořila rybí hlava. Tlamu měla obrovskou, že by se do ní jistě vešla fůra sena i s koňmi. Otevřela tu strašnou tlamu do kořán a v tlamě bylo tma jako na cestě do pekla. Král se v člunu přikrčil a ryba spustila hromovým hlasem. Kdo se opovážil chytat mé poddané? Těž se, červíčku, spolknu tě i s loďkou. Zadrž, zadrž, křičel král strachy. Všechny ryby ti vrátím, dám ti i sítě, abys viděla, že už nikdy tvé poddané chytat nebudu. Nech si své sítě, nač by mi byly, ale svou nejmladší dceru mi dej, je-li ti život milý. Králi se třásla kolena a horlivě kýval hlavou. Za 7 měsíců si pro ní přijdu a přinesu ti darem 3 pytle perel. Po těch slovech se ryba ponořila do jezera a hladina byla zase klidná a rovná jako stůl. Krále už přišla chuť na ryby. Rychle vesloval ke břehu a spěchal domů. Já nešťastný, říkal si cestou, teď přijdu i o poslední dceru a nemohu dělat nic, abych ji zachránil. V zámku o příhodě nikomu nepověděl a počas se na ní zapomněl. Ale když nadešel 7. měsíc, přišlo mu setkání s rybou na mysl a den ode dne byl smutnější. Kolem 7. měsíce šla nejmladší princezna ke studni pro vodu. Už měla vodu naváženou a chtěla se vrátit. Tu se přihnal skvělý průvod na koních a mladý princ v šatech samé diamanty a perly ji vysadil na koně a než se překvapená princezna mohla rozkřiknout, byl celý průvod daleko, daleko od zámku. Dlouho princeznu hledali, volali a naříkali a jen král věděl, co a jak. Nikomu však nepověděl. Místo princezny našli u studny 3 pytle perel a každá perla byla veliká jako největší zrnko hrachu. Královna nebyla k utišení, ztratila poslední dítě. Vyplakala slz víc, než bylo perel ve 3 pytlích. Tentokrát král nevedl znovu veselý život.
1: Za perly koupil zpátky všechno, co dříve prodával a přestěhoval se do města na svůj starý královský zámek. Vládl moudře a mírně, ale na ztracené dcery nemohl zapomenout. Po čase se králi a královně narodil synáček. Byl krásný a silný a dali mu jméno Reinald. Dlouho před synem skrývali, že má sestry. Matka se bála, že odejde sestry do světa hledat a že tak ztratí i synka. Na zámku žil starý sluha, který rád vyprávěl, co znal i co neznal, a mladý princ rád starce poslouchal. Jednou večer vyprávěl princi příběh o třech sestrách a o ubohém králi a královně. Pověz mi, dědečku, kde je ten hluboký les a kde je ten zámek? Vyptával se princ. Ten hluboký les a zámek je na půlnoční stranu a ty princezny jsou vaše sestry, princi. Princ běžel k matce, řekl jí, co slyšel, a dověděl se celou pravdu. Hned druhého dne dal osedlat koně a vydal se k lesu. Nebojte se, loučil se s rodiči. Sestry vysvobodím a vrátím se s nimi. Jel den a noc a za svítání přijel k lesnímu zámku a když slunce začalo pálit, projížděl už hlubokým lesem. Jel dlouho a dostal žízeň. Sestoupil z koně, sklonil se nad potokem a napil se. Když zvedl hlavu, uviděl za houštinou vchod do jeskyně. Prošel houštinou a překvapeně se zastavil. Před jeskyní seděla krásná žena a hrála si s medvíděty. Dováděla s nimi jako matka s dětmi. To je jistě má sestra, pomyslel si a řekl. Milá sestro, jsem tvůj bratr Reinald a přišel jsem tě navštívit. Princezna se na něho podívala a poněvadž se podobal otci, ani na chvilku nezapochybovala, že je to její bratr. Ulekla se a odpověděla. Ach, milý bratře, utíkej odtud, jak můžeš nejrychleji, je-li ti život milý. Jestli se vrátí můj manžel medvěd domů a najde tě, nebude mít s tebou slitování. Reinald nestrácel odvahu. Nebojím se. A nehnu se od tebe, dokud nebudu vědět, jestli ti nehrozí nebezpečí. Když princezna viděla, že bratra nepovolí, odvedla ho do jeskyně. V jeskyni byla tma. Vypadalo to v ní opravdu jako v medvědím doupěti. Na jedné straně ležela hromada uschlého listí, na kterém spal medvěd s mláďaty. Na druhé straně stála nádherná postel s pokrývkami vyšívanými zlatem. Na ní spávala princezna. Schovej se pod postel a buď sticha, řekla princezna a podala mu tam jídlo. Netrvalo dlouho, přišel domů medvěd a čenichal. Už by býval strčil hlavu pod postel, kdyby ho princezna nezadržela. Upokoj se. Upokoj se, koho pak hledáš? Tady nikdo není.
0: Našel jsem v lese koně a roztrhal jsem ho, bručel medvěd. Ke koni patří člověk, čichám, že je tady.
1: A chtěl zase pod postel. Princezna do medvěda strčila, až se svalil do svého kouta. Chvilku si lízal tlapu a pak usnul. Každých 7 dní se medvěd proměňoval. Ztrácel svou huňatou kůži a stával se z něho krásný princ, z jeskyně nádherný zámek a zvířata v lese se proměňovala v jeho sluhy. O takovém dni si došel pro princeznu, dvorní dámy přišly naproti před zámek, hudba hrála a po veliké slávě usnula princezna ve skvostné komnatě. Ale když se probudila, ležela v tmavé medvědí jeskyni a z jejího manžela se stal bručivý medvěd. Jenom postel a všechno, čeho se dotkla, zůstalo jako dřív. Tak žila princezna 6 dní a trápila se,
0: ale 7. dne se vždycky potěšila. A poněvadž nestárla, neboť se jí přičítával jenom jeden den v týdnu, smířila se se svým životem. Narodili se jí 2 synové, ale i ti byli 6 dnů v týdnu medvědy a jen 7. dne dostávali lidskou podobu. 7. dne si princezna vždycky schovala do postele jídlo, sladké cukroví a ovoce a z toho žila celý týden a medvěd ji poslouchal a dělal, co chtěla. Když se Reinald probudil, ležel v samém hedvábí. Sluhové se mu klaněli a nesli mu drahocenné šaty, neboť byl právě 7. den. Sestra vstoupila do pokoje s 2 krásnými princi a s hezkým mužem a všichni se těšili z jeho návštěvy. Po celý den bylo v zámku veselo a v radovánkách Reinald ani nepoznal, že se přiblížil večer. Princezna však nezapomněla. Sotva na nebi vyšly první hvězdy, řekla Reinaldovi. Milý bratře, teď se musíme rozloučit. Jakmile začne svítat, promění se můj manžel zase v medvěda a jestli tě zítra tady najde, bude to tvůj konec. Princ přišel a dal Reinaldovi 3 medvědí chlupy a poradil mu.

0: hledat i druhou sestru. 3 dny bloudil v pustině. 4. dne uslyšel nad sebou šumot křídel velkého orla. Orel se snášel na hnízdo. Reinald se schoval v křoví a čekal, až orel odletí. Po 7 hodinách orel pozvedl křídla a odlétl. Tu vystoupil Reinald z houštiny, postavil se pod strom a zavolal nahoru. Milá sestro, já jsem Reinald, tvůj bratr, a přišel jsem tě navštívit. Z výšky uslyšel hlas. Když jsi Reinald, můj milý bratr, kterého jsem ještě nikdy neviděla, pojď ke mně nahoru. Reinald se chtěl vyšplhat nahoru, kmen však byl příliš silný a hladký, 3krát se pokoušel, ale marně. Domů sestra schodila provazový žebřík a po něm vystoupil k orlímu hnízdu. Sestra seděla na trůně z růžového hedvábí a na klíně chovala orlí vejce a zahřívala je. Políbili se a měli velkou radost ze shledání. Po chvilce princezna řekla: teď si, bratře, pospěš, aby ses dostal odtud. Jestli tě uvidí orel, můj muž, bude s tebou zle. Reinald řekl: zůstanu u tebe, dokud se tvůj manžel nepromění. Můj manžel se promění až za 6 týdnů, odpověděla sestra. Jestli chceš tak dlouho čekat, schovej se do stromu. Strom je dutý a já ti k němu budu každý den nosit jídlo. Reinald se schoval do stromu, princezna mu každý den nosila jídlo a když orel odletěl, chodil k ní Reinald na návštěvu. Po 6 týdnech se Reinald opět probudil v posteli jako u švagra medvěda. A všechno bylo ještě nádhernější než u první sestry. Po 7 dní žil u orlího prince v samých radostech. 7. večera se rozloučil a orel mu dal 3 pera a poradil mu: až budeš v nouzi, mni pera mezi prsty a já ti přijdu na pomoc. Potom poslal sluhy, aby mu ukázali cestu. Ale jakmile začalo svítat, sluhové zmizeli a Reinald osaměl v hrozné pustině na skalnatém svahu hory. Rozhlédl se kolo sebe. V dálce svítilo a třpitilo se v slunci veliké jezero. Vzpomněl si na 3. sestru. Jinde nebude než tam, pomyslel si. Sestoupil z hory, prodíral se mezi křovinami a přeskakoval kameny. 3 dny mu trvalo, než se dostal do údolí a teprve 4. dne stanul na břehu jezera. Zavolal, co měl sil. Milá sestro, jestli jsi na blízku, ozvi se mi. Já jsem Reinald, tvůj bratr, a přišel jsem tě navštívit. Ale nikdo neodpovídal. V jezeře bylo ticho, ani vlnka se nepohnula. Reinald rozdrobil do vln kousek chleba a řekl rybám: milé rybky, jděte k mé sestře a řekněte jí, že je tu Reinald a že ji přišel navštívit. Ale pstruzy chňapali jen po chlebě a neposlouchali, co říká. Tu spatřil loďku, skočil do ní a chopil se vesel. Vesloval až do prostřed jezera. Tam z vody vyčníval křišťálový komín. Z komínu vystupovala příjemná vůně. Reinald si řekl: tady dole jistě bydlí má sestra, a spustil se komínem dolů. Jak se princezna polekala, když uviděla v komíně lidské nohy a když před ní dopadl na dno jezera cizí muž. Neboj se, já jsem tvůj bratr, řekl Reinald, a chci tě vysvobodit. Sestra ho uvítala.
1: Je 5 hodin.
2: Dobré ráno, vítám vás u zpráv Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Honza. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Evropská komise podle poslankyně Svárovské rozšiřuje pohled na střet zájmu premiéra i za hranice Agrofertu. Policisté, celníci a vojáci si na hranici se Slovenskem vyzkoušeli obnovení kontrol.

0: Donald Trump tvrdí, že Vladimir Putin stojí o dohodu o konci války na Ukrajině. Obchodníci budou muset až na drobné výjimky znovu elektronicky evidovat tržby. Poslanci ve středu odmítli úpravy, které do vládního návrhu vložil Senát a schválili zákon v původní podobě. Obnovená elektronická evidence tržeb i školkovné mají začít platit od příštího roku. Na celé hranici Česka se Slovenskem si bezpečnostní složky vyzkoušely, jak by vypadalo znovu zavedený kontrol. Cvičení trvalo 24 hodin a zapojilo se do něj více než 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontrolovalo se na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici, která měří 251 kilometrů. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin se přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Podle agentury Reuters dodal, že kdyby si to též přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, bylo by to hezké. Své úterní telefonování s šéfem Kremlu, ve kterém probírali válku i vzájemné vztahy, označil za skvělé. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se při odletu z Moldavska do Norska podle norského premiéra Jonase Gahrašterého málem střetlo s dronem. Zelenský cestoval na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale celou věc lehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a nikomu nic nehrozilo. Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert a znovu se otevřela otázka, jestli je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Podle poslankyně za Piráty a spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské komise nově nahlíží i na další firmy, nejen na Agrofert. Radiožurnálu řekla, že jde o problém, na který její strana upozorňuje dlouhodobě. Podle ní není zřejmé, zda z obrazovky mluví majitel firem nebo předseda vlády. A teď sport. Fotbalisté Barcelony vstoupili do Ligy mistrů výhrou 5-1 nad Feyenoordem Rotterdam. Stuttgart si poradil s nováčkem ze Stavangeru 3-1. O všechny góly se postaral hat-trickem bosenský útočník Ermedin Demirovi. Úvodní kolo dokončí čtvrteční program 6 zápasů, ve kterém nastoupí i Slavia proti Lens. Český tenisový svaz povede nový předseda. Po 30. listopadu se jim stane dosavadní místopředseda Petr Pála. Jakub Kotrma, který byl v čele od roku 2024, svou rezignaci vysvětlil osobními důvody a v rozhovoru pro radiožurnál Sport řekl, že jeho záchranná mise se podařila. A na závěr jedno rozloučení, které se povedlo. V brněnské Líšni skončila slévárna Haunes už loni v listopadu, ale opravdu poslední směna proběhla až tuto středu, a to v podobě veřejné prohlídky haly, kterou čeká na podzim demolice. Návštěvníky provázel historik z Muzea města Brna spolu se zástupci developerské společnosti CTP, která zároveň představila plány s touto částí bývalého areálu Zetoru. 61 let historie tak dostalo poslední tečku před zraky lidí, kteří si halu přišli prohlédnout.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, Brně zataženo a 16, v Ostravě deštivo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Provoz na silnicích je aktuálně bez nehod a plyne bez větších komplikací. Na dálnici D5 mezi 62. a 63. kilometrem ve směru na Plzeň hlásili před hodinou předmět na vozovce. Úsek je sjízdný se zvýšenou opatrností. Parkoviště P plus R Kongresové centrum Praha je aktuálně plně obsazené. Ostatní pražská parkoviště P plus R mají ještě volná místa. Z dlouhodobých omezení připomínám, že na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná přestavba, provoz i tramvaje jsou tam omezené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, s dalšími informacemi se ozvu za chvíli, tady Honza a Čet Rádio.

romance.

0: Dobrý večer, milí posluchači, u mikrofonu jsou Vlasta a Bucifal a posloucháte Čet Rádio.
1: Je středa 19 hodin 40 minut a venku podle hlášení mírně prší, teploměr ukazuje 18 stupňů.
0: Bucifale, dneska bych chtěla zůstat pod zemí, jestli ti to nevadí.
1: To zní tajemně, Vlasto, tak kam mě to lákáš?
0: Do solných dolů Věličky, nedaleko polského Krakova, je to jedno z nejstarších důlních děl na světě.
1: Slyšel jsem, že se tam těžilo už ve 13. století a doly jsou dnes na seznamu UNESCO.
0: Přesně tak, a s tím místem se pojí krásná legenda o princezně Kinze.
1: Počkej, to je ta pověst, kdy princezna hodila prsten do dolu v Uhrách a on se pak objevil v soli v Polsku?
0: Přesně ten příběh, prsten prý našli horníci zapečený přímo v hroudě soli, kterou vytěžili ve Věličce.
1: A od té doby je Kinga patronkou horníků a má tam dokonce svou kapli.
0: A kaple svaté Kingy je celá vytesaná ze soli, včetně lustrů, soch i reliéfů na stěnách.
1: To mě fascinuje, že i lustry jsou ze soli a přitom vypadají jako křišťálové.
0: Tůl je totiž tak čistá, že po vyleštění opravdu připomíná drahý kámen.
1: Ale navíc sahají do hloubky přes 300 metrů a chodby by prý dohromady měřily přes 200 kilometrů.
0: To je vzdálenost, kterou by člověk pěšky šel skoro 2 dny, a to všechno pod zemí.
1: Takže takové místo nemáme přímo u nás, ale aspoň víme, kam se jednou vypravit.
0: Zítra prý bude zataženo s teplotami od 12 do 20 stupňů, tak si to místo klidně naplánujte na výlet.
1: 8 hodin přijdou zprávy Čet Rádia a než k nim dojdeme, pouštíme písničku.

0: krátké zprávy.
1: Vítejte u zpráv, já jsem Honza. A tady jsou hlavní titulky. Kolem střetu zájmů premiéra Babiše a pozastavených dotací pro Agrofert se rozjela nová politická debata. Bezpečnostní složky nacvičovaly na hranici se Slovenskem znovu zavedení kontrol. Elektronická evidence tržeb i školkovné se vracejí, sněmovna přehlasovala Senát. Donald Trump prohlásil, že ruský prezident chce uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Letadlo s ukrajinským prezidentem se podle norského premiéra málem střetlo s dronem. A ve sportu máme výsledky z Ligy mistrů a změnu v čele českého tenisu.
0: Počasí.
1: Tak neme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě deštivo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teplot je kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 22 a 24 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 26, ve středu deštivo, teploty kolem 20. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Provoz na silnicích je aktuálně bez nehod a plyne bez větších komplikací. Na dálnici D5 mezi 62. a 63. kilometrem ve směru na Plzeň hlásili před hodinou předmět na vozovce. Úsek je sjízdný se zvýšenou opatrností. Parkoviště P plus R Kongresové centrum Praha je aktuálně plně obsazené. Ostatní pražská parkoviště P plus R mají ještě volná místa. Z dlouhodobých omezení připomínám, že na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná přestavba, provoz i tramvaje jsou tam omezené. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, s dalšími informacemi se ozvu za chvíli, tady Honza a Čet Rádio.
2: Čet Rádio!

0: Dobré ráno, milí posluchači Čet rádia, tady Vlasta a Bucifal a je 5.40.
1: Za oknem máme zataženo a teplotu 13 stupňů, dnes se má oteplit až na 20.
0: Bucifale, dnešní datum je čtvrtek 10. září, kdo dnes slaví svátek?
1: Svátek má Irma, tak jí přejeme hodně štěstí a zdraví.
0: Krásné jméno. A máš pro nás nějaké výročí, které se váže k dnešnímu dni?
1: Mám hned dvě a obě se týkají vynálezů. Tou první je patent na šicí stroj.
0: Šicí stroj? To zní jako docela obyčejná věc, ale asi tenkrát to byla revoluce.
1: Přesně tak. Elias Howe si nechal svůj vynález patentovat v roce 1846 a změnil tím celý textilní průmysl.
0: A ta druhá věc, o které jsi mluvil?
1: To je něco úplně jiného měřítka. V roce 2008 se v CERNu poprvé spustil velký hadronový urychlovač.
0: To je ten obrovský prstenec pod zemí na hranici Francie a Švýcarska, viď?
1: Přesně ten. Tenkrát se protony poprvé rozjeli po celém okruhu a vědci slavili jako o Vánocích.
0: Od šicího stroje k urychlovači částic, to je pěkný skok v čase, Bucifale.
1: A když už jsme u toho září, staří lidé říkali, že co v září nedozraje, na jaře to nedohoní.
0: To se hodí, konečně přestalo pršet, tak snad ovoce ještě dozraje.
1: Uvidíme, jaké nám počasí ještě nachystá tenhle týden.
0: 6 hodin nás čekají zprávy Čet rádia, tak zůstaňte s námi.
1: A teď už hudba.
2: Čet rádio!

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a jako obvykle vám nesu čerstvé hvězdy přímo z nebeské kuchyně Četrádia. Dnes je čtvrtek 10. září, tak pojďme na to, znamení po znamení. Beran dnes zjistí, že hrnek kávy sice nevyřeší ranní chaos v práci, ale aspoň bude po ruce. Býk bude mít chuť přeuspořádat celý byt, tak ať nezapomene, kam schoval dálkový ovladač. Blíženci dnes zvládnou rozmluvu s kolegou tak obratně, že si sami začnou tleskat. Rak si dnes odpoledne vychutná chvilku klidu s oblíbeným seriálem, i kdyby měl předstírat, že uklízí. Lev zazáří na poradě nápadem, který ho napadl cestou z pekárny, a bude z toho náležitě pyšný. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kde se schovávaly účtenky ještě z jara, a bude se cítit jako po vítězné bitvě. Váhy budou váhat mezi dvěma svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka nabídne třetí možnost. Štír dnes rozluští malé rodinné tajemství, třeba kdo snědl poslední kousek dortu z lednice. Střelec se vydá na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, tak ať vezme deštník, i kdyby ho měl nosit jen na truc. Kozoroh dotáhne pracovní úkol dokonce s takovou pečlivostí, že si ho šéf bude chtít vyfotit. Vodnář dnes dostane skvělý nápad na koníček, který ho zabaví přesně do zítřka. Ryby si dnes večer dopřejí trochu snění u okna, ideálně s hrnkem něčeho teplého a bez starostí o zítřek. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači, ale nezapomeňte, že tohle všechno berte s úsměvem a šprtkou nadsázky, ne jako svaté písmo. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrká na vás okem, tak hezký zbytek dne přeji.
0: Čet Rádio!

0: Je 6 hodin.
1: Příjemné ráno, u mikrofonu Honza a začínají zprávy ČT Rádia. Ve zprávách dnes. Evropská komise podle poslankyně Svárovské rozšiřuje pohled na střet zájmu premiéra i za hranice Agrofertu. Policisté, celníci a bojáci si na hranici se Slovenskem vyzkoušeli obnovení kontrol. Donald Trump tvrdí, že Vladimir Putin stojí o dohodu o konci války na Ukrajině. Obchodníci budou muset až na drobné výjimky znovu elektronicky evidovat tržby. Poslanci ve středu odmítli úpravy, které do vládního návrhu vložil Senát, a schválili zákon v původní podobě. Obnovená elektronická evidence tržeb i školkovné mají začít platit od příštího roku. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se při odletu z Moldavska do Norska podle norského premiéra Jonase Gahra Štéreho málem střetlo s dronem. Zelenský cestoval na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale celou věc lehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a nikomu nic nehrozilo.

0: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin se přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Podle agentury Reuters dodal, že kdyby si to též přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, bylo by to hezké. Své úterní telefonování s šéfem Kremlu, ve kterém probírali válku i vzájemné vztahy, označil za skvělé. Na celé hranici Česka se Slovenskem si bezpečnostní složky vyzkoušely, jak by vypadalo znovu zavedený kontrol. Cvičení trvalo 24 hodin a zapojilo se do něj více než 600 policistů, 50 vojáků aktivní zálohy a 60 celníků. Kontrolovalo se na silničních i železničních přechodech a také na tzv. Zelené hranici, která měří 251 kilometrů. Evropská komise pozastavila vyplácení dotací firmám z koncernu Agrofert a znovu se otevřela otázka, jestli je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů. Podle poslankyně za Piráty a spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské komise nově nahlíží i na další firmy, nejen na Agrofert. Radiožurnálu řekla, že jde o problém, na který její strana upozorňuje dlouhodobě. Podle ní není zřejmé, zda z obrazovky mluví majitel firem nebo předseda vlády. A teď sport. Fotbalisté Barcelony vstoupili do Ligy mistrů výhrou 5-1 nad Feyenoordem Rotterdam. Stuttgart si poradil s nováčkem ze Stavangeru 3-1. O všechny góly se postaral hat-trickem bosenský útočník Ermedin Demirovi. Úvodní kolo dokončí čtvrteční program 6 zápasů, ve kterém nastoupí i Slavia proti Lens. Český tenisový svaz povede nový předseda. Po 30. listopadu se jim stane dosavadní místopředseda Petr Pála. Jakub Kotrba, který byl v čele od roku 2024, svou rezignaci vysvětlil osobními důvody a v rozhovoru pro radiožurnál Sport řekl, že jeho záchranná mise se podařila. A na závěr jedno rozloučení, které se povedlo. V brněnské Rýšni skončila slévárna Haunes už loni v listopadu, ale opravdu poslední směna proběhla až tuto středu, a to v podobě veřejné prohlídky haly, kterou čeká na podzim demolice. Návštěvníky provázel historik z Muzea města Brna spolu se zástupci developerské společnosti CTP, která zároveň představila plány s touto částí bývalého areálu Zetoru. 61 let historie tak dostalo poslední tečku před zraky lidí, kteří si halu přišli prohlédnout.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
1: Dopravní servis.
0: Na dálnici D49 mezi 8. a 9. kilometrem směrem na Plišták najedete na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeden pruh je tam uzavřený kvůli ořezu stromů a keřů, počítejte s mírným zdržením. Jinak je provoz na silnicích bez nehod a plynulý. Z omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD staví novou mimoúrovňovou křižovatku. U sjezdu na Brno centru se tvoří kolony a stavba potrvá až do října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě pokračuje jeho postupná přestavba, omezení tam zůstávají až do konce roku 2027. Dobrou zprávou je, že na jihu Čech přibyl nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, řidiči si tak zkrátí cestu k hranici s Rakouskem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, hezký den vám přeje Honza a Čet Rádio.

0: Dobré ráno, milí posluchači, tady je Vlasta a Bucifal a s námi Čet Rádio.
1: Je čtvrtek 10. září a hodiny ukazují 6.40.
0: Za oknem je zataženo a teploměr ukazuje 12 stupňů.
1: Odpoledne se prý oteplí až na 20 stupňů, tak se ráno nenechme zmást.
0: Bucifale, mám pro dnešek jeden tip, jak si udělat radost, aniž bychom utratili korunu.
1: To zní lákavě, poslouchám.
0: Jdi dnes na procházku a sbírej první kaštany, co spadly ze stromu.
1: Kaštany? To jsem naposledy dělal jako kluk.
0: No právě proto, vrátí ti to na chvíli ten dětský pocit a je to úplně zadarmo.
1: A co s nimi pak, Vlasto, nechám je jen tak ležet na parapetu?
0: Klidně, nebo z nich doma vyrobíš malé zvířátko se zápalkami místo nožiček.
1: Přesně tak jsme to dělávali ve škole, teď mi to došlo.
0: A když se vrátíš domů, dej si k tomu horký bylinkový čaj, ať se zahřeješ.
1: To zní jako pěkný podzimní rituál, Vlasto, dnes to zkusím.
0: Tak co, milí posluchači, kdo se dnes přidá k lovu kaštanů, dejte nám vědět.
1: 7 hodin nás čekají zprávy Čet Rádia, tak neodcházejte od rádia.
0: A teď už hudba, ať se nám ráno hezky rozjede.
2: Čet Rádio!

0: krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. O čem se dnes mluví? Kolem střetu zájmů premiéra Babiše a pozastavených dotací pro Agrofert se rozjela nová politická debata. Bezpečnostní složky nacvičovaly na hranici se Slovenskem znovu zavedení kontrol. Elektronická evidence tržeb i školkovné se vracejí, sněmovna přehlasovala Senát. Donald Trump prohlásil, že ruský prezident chce uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Letadlo s ukrajinským prezidentem se podle norského premiéra málem střetlo s dronem. A ve sportu máme výsledky z Ligy mistrů a změnu v čele českého tenisu.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 14. Dnes bude zataženo nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. Neděli deštivo, teploty kolem 20. Pondělí zataženo, teploty kolem 19. Úterý deštivo, teploty kolem 23. Ve středu boušky, teploty kolem 17. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D49 mezi 8. a 9. kilometrem směrem na Fryšták najedete na pomalu jedoucí vozidlo údržby, jeden pruh je tam uzavřený kvůli ořezu stromů a keřů, počítejte s mírným zdržením. Jinak je provoz na silnicích bez nehod a plynulý. Z omezení připomínáme křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD staví novou mimoúrovňovou křižovatku. U sjezdu na Brno centru se tvoří kolony a stavba potrvá až do října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě pokračuje jeho postupná přestavba, omezení tam zůstávají až do konce roku 2027. Dobrou zprávou je, že na jihu Čech přibyl nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, řidiči si tak zkrátí cestu k hranici s Rakouskem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, hezký den vám přeje Honza a Čet Rádio.
2: Čet Rádio!

0: Dobré ráno, milí posluchači, tady je Vlasta a Bucifal a s námi Čet Rádio.
1: Je čtvrtek 10. září a hodiny ukazují 6.40.
0: Za oknem je zataženo a teploměr ukazuje 12 stupňů.
1: Odpoledne se prý oteplí až na 20 stupňů, tak se ráno nenechme zmást.
0: Bucifale, mám pro dnešek jeden tip, jak si udělat radost, aniž bychom utratili korunu.
1: To zní lákavě, poslouchám.
0: Jdi dnes na procházku a sbírej první kaštany, co spadly ze stromu.
1: Kaštany? To jsem naposledy dělal jako kluk.
0: No právě proto, vrátí ti to na chvíli ten dětský pocit a je to úplně zadarmo.
1: A co s nimi pak, Vlasto, nechám je jen tak ležet na parapetu?
0: Klidně, nebo z nich doma vyrobíš malé zvířátko se zápalkami místo nožiček.
1: Přesně tak jsme to dělávali ve škole, teď mi to došlo.
0: A když se vrátíš domů, dej si k tomu horký bylinkový čaj, ať se zahřeješ.
1: To zní jako pěkný podzimní rituál, Vlasto, dnes to zkusím.
0: Tak co, milí posluchači, kdo se dnes přidá k lovu kaštanů, dejte nám vědět.
1: 7 hodin nás čekají zprávy Čet Rádia, tak neodcházejte od rádia.
0: A teď už hudba, ať se nám ráno hezky rozjede.
2: Čet Rádio!

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a jako obvykle vám nesu čerstvé hvězdy přímo z nebeské kuchyně Četrádia. Dnes je čtvrtek 10. září, tak pojďme na to, znamení po znamení. Beran dnes zjistí, že hrnek kávy sice nevyřeší ranní chaos v práci, ale aspoň bude po ruce. Býk bude mít chuť přeuspořádat celý byt, tak ať nezapomene, kam schoval dálkový ovladač. Blíženci dnes zvládnou rozmluvu s kolegou tak obratně, že si sami začnou tleskat. Rak si dnes odpoledne vychutná chvilku klidu s oblíbeným seriálem, i kdyby měl předstírat, že uklízí. Lev zazáří na poradě nápadem, který ho napadl cestou z pekárny, a bude z toho náležitě pyšný. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kde se schovávaly účtenky ještě z jara, a bude se cítit jako po vítězné bitvě. Váhy budou váhat mezi dvěma svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka nabídne třetí možnost. Štír dnes rozluští malé rodinné tajemství, třeba kdo snědl poslední kousek dortu z lednice. Střelec se vydá na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, tak ať vezme deštník, i kdyby ho měl nosit jen na truc. Kozoroh dotáhne pracovní úkol dokonce s takovou pečlivostí, že si ho šéf bude chtít vyfotit. Vodnář dnes dostane skvělý nápad na koníček, který ho zabaví přesně do zítřka. Ryby si dnes večer dopřejí trochu snění u okna, ideálně s hrnkem něčeho teplého a bez starostí o zítřek. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači, ale nezapomeňte, že tohle všechno berte s úsměvem a šprtkou nadsázky, ne jako svaté písmo. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrká na vás okem, tak hezký zbytek dne přeji.
0: Čet Rádio!

0: je 7 hodin.
1: Dobré ráno, vítejte u zpráv Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Honza a mám pro vás přehled toho podstatného. Pojďme na to nejdůležitější. Letošní srpen byl podle evropských klimatologů nejteplejším měsícem v historii měřený. Vláda navzdory svému programu připouští, že některé daně půjdou nahoru. A Donald Trump slibuje, že válka s Iránem skončí hned po volbách do kongresu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka Spojených států s Iránem skončí okamžitě po listopadových volbách do kongresu. Podle něj se Irán snaží americké volby ovlivnit, ale ekonomickému tlaku ze strany Washingtonu už dlouho odolávat nedokáže. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měřený. Oznámila to Evropská klimatická služba Copernicus s tím, že srpen vyrovnal dosavadní rekord z července roku 2023. Kde celé letní období od června do srpna se teplotně vyrovnává rekordnímu Lensku. Premiér Andrej Babiš řeší další potíže s čestným prezidentem motoristů Filipem Turkem. Ten sice na čas přerušil působení ve funkci vládního zmocněnce, šéf strany Petr Macinka se ho ale zbavit nechce. Turek se přitom veřejně staví za německou AfD a mluví i o odchodu z Evropské unie, na ministerstvu životního prostředí hodlá zůstat navzdory vyšetřování své autonehody. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou nabírá na síle. Donald Trump přitvrdil v omezeních vůči kanadskému vývozu den poté, co Kanada zavedla odvetná cla na část amerického zboží. Podle ekonomky Jany Matesové to narušuje ekonomiku a panuje velká nejistota. Amerikanistka Magdalena Fištová upozorňuje, že americké spotřebitele nejvíc zaborí dražší stavební dříví a tím i dražší stavby.

0: Vláda Andreje Babiše připouští, že se bez zvyšování některých daní neobejde, přestože v programovém prohlášení slibovala opak. A teď sport. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Tancendová postoupily do finále čtyřhry na US Open. Nasazené jedničky si poradily s ruskou hráčkou Dianou Schneiderovou a Belgičankou Alice Mertensovou ve dvousadách 6-0 a 7-6. Od společného kariérního grandslamu je dělí jediné vítězství. Plzeňští házemkáři se dočkají nového zázemí. Město tento týden zahájilo na Brzkých polích stavbu víceúčelové haly zhruba za 500 000 000 korun, kterou využijí i futsalisté, volejbalisté nebo fotbalisté. A na závěr něco, co dělá radost. V Libereckém kraji už 3 roky fungují mobilní výdejny potravinové pomoci, které rozváží balíčky lidem v nouzi po celém kraji, někomu na městský úřad, jinému rovnou před dveře. Potravinová banka teď chce síť rozšířit až o 4 další odběrová místa.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: A teď rovnou k dopravě. Na silnici 3. třídy u obce Bujanov na Českokrumlovsku se stala před hodinou nehoda nákladáku s osobním autem, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a jeden jízdní pruh je uzavřený. V Uherském Hradišti v ulici třídy maršála Malinovského avarovala 2 vozidla, provoz tam jde jen se zvýšenou opatrností. A v Pelhřimově, nádražní ulici, je po nehodě osobního auta s motocyklem neprůjezdný jeden jízdní pruh. Pozor také na dálnici D11 na 63. kilometru směrem na Prahu, kde stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Podobná situace je i na D8 u Ústí nad Labem na 51. kilometru. Z dlouhodobějších omezení připomínám stavbu na křížení dálnic D1 a D2 v Brně, kde je potřeba počítat s koloně a zvýšenou opatrností až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše od Honzy, pěkný den vám přeje Čet Rádio.

0: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu jsou dnes Vlasta a Bucifal a posloucháte Čet Rádio.
1: Je čtvrtek 10. září a hodiny právě ukazují 7.40, Vlasto.
0: Venku je zataženo a 12 stupňů, ale odpoledne by se mělo oteplit až na 20 stupňů, Bucifale.
1: To zní jako slušný podzimní den, Vlasto, a my máme pro posluchače dvě kulturní zprávy.
0: Tak povídej, Bucifale, jsem zvědavá, co si vyhrabal.
1: V sobotu by oslavil 80. narozeniny Freddie Mercury, zpěvák skupiny Queen.
0: To je neuvěřitelné, Bucifale, ten hlas si člověk pamatuje, jako by to bylo včera.
1: Jeho nedožité narozeniny si připomínají v Londýně i ve švýcarském Montreux, kde často pobýval.
0: Prý letos na podzim uplyne také 35 let od jeho předčasné smrti, viď, Bucifale.
1: Přesně tak, Vlasto, a on sám prý říkal, že žít do 70 by pro něj byla nuda.
0: To je celý on. A jaká je ta druhá zpráva, Bucifale?
1: Přední český fotograf Jindřich Štrajc slaví 80. narozeniny, Vlasto.
0: Toho znám, proslavili ho snímky české vesnice ze 70. a 80. let.
1: Fotil i vězně nebo lidi bez domova a sám říká, že fotografování je až druhý plán, hlavní je pochopit člověka.
0: To je hezká myšlenka na dnešní ráno, Bucifale.
1: Za chvíli, přesněji v 8 hodin, se u nás ozvou zprávy Čet Rádia.
0: My si teď společně pustíme písničku, milí posluchači.
2: Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Ve zprávách dnes. Uplynulý srpen se stal celosvětově nejteplejším měsícem, jaký kdy klimatologové naměřili. Vláda začíná mluvit o zvyšování některých daní, přestože slibovala opak. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka s Iránem skončí krátce po volbách do kongresu. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou přináší podle ekonomek nejistotu a dražší zboží. Premiér Babiš má další starost s čestným prezidentem motoristů Filipem Turkem. A ve sportu české tenisce se otevírá cesta za kariérním Grand Slamem na US Open.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Pak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 21, v neděli deštivo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 19, v úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: A teď rovnou k dopravě. Na silnici 3. třídy u obce Bujanov na Českokrumlovsku se stala před hodinou nehoda nákladáku s osobním autem, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a jeden jízdní pruh je uzavřený. V Uherském Hradišti v ulici třídy maršála Malinovského avarovala dvě vozidla, provoz tam jde jen se zvýšenou opatrností. A v Pelhřimově, nádražní ulici, je po nehodě osobního auta s motocyklem neprůjezdný jeden jízdní pruh. Pozor také na dálnici D11 na 63. kilometru směrem na Prahu, kde stojí poroukané vozidlo a tvoří se tam zdržení. Podobná situace je i na D8 u Ústí nad Labem na 51. kilometru. Z dlouhodobějších omezení připomínám stavbu na křížení dálnic D1 a D2 v Brně, kde je potřeba počítat s koloně a zvýšenou opatrností až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše od Honzy, pěkný den vám přeje Čet Rádio.

0: Dobré ráno, milí posluchači Čet rádia, tady Vlasta.
1: U mikrofonu i Bucifál je čtvrtek 10. září a hodiny ukazují 7:40.
0: Venku máme polojasno a 12 stupňů, dnes se má vyšplhat až na 20.
1: Docela příjemný podzimní den se rýsuje, Vlasto.
0: Bucifale, mám pocit, že máš zase něco zajímavého v šuplíku.
1: Trefila ses, dnes si popovídáme o nejkratší válce v dějinách lidstva.
0: Nejkratší válka. To zní skoro jako vtip.
1: A přece se to opravdu stalo, jde o takzvanou anglo-zanzibarskou válku z roku 1896.
0: A jak dlouho ta válka trvala?
1: Podle historiků pouhých 38 minut od začátku bombardování až po kapitulaci.
0: To snad není možné, co se vlastně stalo.
1: Sultán Chálid se prohlásil vládcem Zanzibaru bez souhlasu Britů a ti mu dali ultimátum.
0: A on ho nesplnil?
1: Nesplnil, tak britské lodě otevřeli palbu na palác a bylo po odporu, sultán utekl pryč.
0: To je opravdu neuvěřitelně krátký konflikt, Bucifale.
1: Přesně tak, dodnes je to nejkratší zaznamenaná válka v historii.
0: Děkuju za tuhle perličku, teď ale musíme jít dál v programu.
1: 8 hodin nás čekají zprávy Čet rádia a než k ním dojdeme, pouštíme písničku.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a jako obvykle vám nesu čerstvé hvězdy přímo z nebeské kuchyně Četrádia. Dnes je čtvrtek 10. září, tak pojďme na to, znamení po znamení. Beran dnes zjistí, že hrnek kávy sice nevyřeší ranní chaos v práci, ale aspoň bude po ruce. Býk bude mít chuť přeuspořádat celý byt, tak ať nezapomene, kam schoval dálkový ovladač. Blíženci dnes zvládnou rozmluvu s kolegou tak obratně, že si sami začnou tleskat. Rak si dnes odpoledne vychutná chvilku klidu s oblíbeným seriálem, i kdyby měl předstírat, že uklízí. Lev zazáří na poradě nápadem, který ho napadl cestou z pekárny, a bude z toho náležitě pyšný. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kde se schovávaly účtenky ještě z jara, a bude se cítit jako po vítězné bitvě. Váhy budou váhat mezi dvěma svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka nabídne třetí možnost. Štír dnes rozluští malé rodinné tajemství, třeba kdo snědl poslední kousek dortu z lednice. Střelec se vydá na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, tak ať vezme deštník, i kdyby ho měl nosit jen na truc. Kozoroh dotáhne pracovní úkol dokonce s takovou pečlivostí, že si ho šéf bude chtít vyfotit. Vodnář dnes dostane skvělý nápad na koníček, který ho zabaví přesně do zítřka. Ryby si dnes večer dopřejí trochu snění u okna, ideálně s hrnkem něčeho teplého a bez starostí o zítřek. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači, ale nezapomeňte, že tohle všechno berte s úsměvem a šprtkou nadsázky, ne jako svaté písmo. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrká na vás okem, tak hezký zbytek dne přeji.
0: Čet Rádio!

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno všem, kdo jste si naladili zprávy Čet rádia. U mikrofonu Honza jsem připravený a jdeme na to. Co byste dnes neměli minout? Letošní srpen byl podle evropských klimatologů nejteplejším měsícem v historii měřený. Vláda navzdory svému programu připouští, že některé daně půjdou nahoru. A Donald Trump slibuje, že válka s Iránem skončí hned po volbách do kongresu. Premiér Andrej Babiš řeší další potíže s čestným prezidentem motoristů Filipem Turkem. Ten sice na čas přerušil působení ve funkci vládního zmocněnce, šéf strany Petr Macinka se ho ale zbavit nechce. Turek se přitom veřejně staví za německou AfD a mluví i o odchodu z Evropské unie, na ministerstvu životního prostředí hodlá zůstat navzdory vyšetřování své autonehody. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měřený. Oznámila to Evropská klimatická služba Copernicus s tím, že srpen vyrovnal dosavadní rekord z července roku 2023. Kryje celé letní období od června do srpna se teplotně vyrovnala rekordnímu Lensku. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou nabírá na síle. Donald Trump přitvrdil v omezeních vůči kanadskému vývozu den poté, co Kanada zavedla odvětná cla na část amerického zboží. Podle ekonomky Jany Matesové to narušuje ekonomiku a panuje velká nejistota. Amerikanistka Magdalena Fistová upozorňuje, že americké spotřebitele nejvíc zabolí dražší stavební dříví a tím i dražší stavby. Vláda Andreje Babiše připouští, že se bez zvyšování některých daní neobejde, přestože v programovém prohlášení slibovala opak. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka Spojených států s Iránem skončí okamžitě po listopadových volbách do kongresu. Podle něj se Irán snaží americké volby ovlivnit, ale ekonomickému tlaku ze strany Washingtonu už dlouho odolávat nedokáže. A teď sport. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále čtyřhry na US Open. Nasazené jedničky si poradily s ruskou hráčkou Dianou Schneiderovou a Belgičankou Alice Mertensovou ve dvou sadách 6-0 a 7-6. Od společného kariérního Grand Slamu je dělí jediné vítězství. Plzeňští házenkáři se dočkají nového zázemí. Město tento týden zahájilo na Brzkých polích stavbu víceúčelové haly zhruba za 500 milionů korun, kterou využijí i futsalisté, volejbalisté nebo fotbalisté.

0: A na závěr něco, co dělá radost. V Libereckém kraji už 3 roky fungují mobilní výdejny potravinové pomoci, které rozváží balíčky lidem v nouzi po celém kraji, někomu na městský úřad, jinému rovnou před dveře. Potravinová banka teď chce síť rozšířit až o 4 další odběrová místa.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
1: Dopravní servis.
0: Hned na úvod k nehodám. Na dálnici D46 mezi Vyškovem a Olomoucí na 38. kilometru se před chvílí stala nehoda. Na vozovce je překážka, projíždíte opatrně. Na dálnici D7 ve směru na Prahu na 40. kilometru je také nehoda s překážkou na vozovce. V Praze došlo před chvílí k nehodě na Baranovském mostě, srazilo se tam motocykl a 2 osobní auta, počítejte se zdržením. A na dálnici D5 směrem na Plzeň mezi 48. a 49. kilometrem řeší policie havárii, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Pokud jde o omezení, v Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, počítejte s tím až do 20. října. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, takže tudy raději nejezděte, pokud to není nutné. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, hezký zbytek dopoledne přeje Honza z Čet Rádia.

0: Dobré ráno, milí posluchači Czech Rádia, tady Vlasta.
1: U mikrofonu i Bucifal je čtvrtek 10. září a hodiny ukazují 7.40.
0: Venku máme polojasno a 12 stupňů, dnes se má vyšplhat až na 20.
1: Docela příjemný podzimní den se rýsuje, Vlasto.
0: Bucifale, mám pocit, že máš zase něco zajímavého v šuplíku.
1: Trefila ses, dnes si popovídáme o nejkratší válce v dějinách lidstva.
0: Nejkratší válka. To zní skoro jako vtip.
1: A přece se to opravdu stalo, jde o takzvanou anglo-zanzibarskou válku z roku 1896.
0: A jak dlouho ta válka trvala?
1: Podle historiků pouhých 38 minut od začátku bombardování až po kapitulaci.
0: To snad není možné, co se vlastně stalo.
1: Sultán Chálid se prohlásil vládcem Zanzibaru bez souhlasu Britů a ti mu dali ultimátum.
0: A on ho nesplnil?
1: Nesplnil, tak britské lodě otevřeli palbu na palác a bylo po odporu, sultán utekl pryč.
0: To je opravdu neuvěřitelně krátký konflikt, Bucifale.
1: Přesně tak, dodnes je to nejkratší zaznamenaná válka v historii.
0: Děkuju za tuhle perličku, teď ale musíme jít dál v programu.
1: 8 hodin nás čekají zprávy Czech Rádia a než k ním dojdeme, pouštíme písničku. Czech Rádio.
2: Czech Rádio. Czech Rádio.

0: krátké zprávy.
1: Vítejte u krátkých zpráv se mnou s Honzou. A tady jsou hlavní titulky. Uplynulý srpen se stal celosvětově nejteplejším měsícem, jaký kdy klimatologové naměřili. Vláda začíná mluvit o zvyšování některých daní, přestože slibovala opak. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka s Iránem skončí krátce po volbách do kongresu. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou přináší podle ekonomek nejistotu a dražší zboží. Premiér Babiš má další starost s čestným prezidentem motoristů Filipem Turkem. A ve sportu české tenisce se otevírá cesta za kariérním Grand Slamem na US Open.
0: Počasí.
1: Vakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Pak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 21, neděli deštivo, teploty kolem 20, pondělí zataženo, teploty kolem 19, úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod k nehodám. Na dálnici D46 mezi Vyškovem a Olomoucí na 38. kilometru se před chvílí stala nehoda. Na vozovce je překážka, projíždíte opatrně. Na dálnici D7 ve směru na Prahu na 40. kilometru je také nehoda s překážkou na vozovce. V Praze došlo před chvílí k nehodě na Baranovském mostě, srazilo se tam motocykl a dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A na dálnici D5 směrem na Plzeň mezi 48. a 49. kilometrem řeší policie havárii, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Pokud jde o omezení, v Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, počítejte s tím až do 20. října. A dlouhodobě se stále bourá Libenský most v Praze, takže tudy raději nejezděte, pokud to není nutné. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, hezký zbytek dopoledne přeje Honza z Čet Rádia.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Dobré ráno všem posluchačům Czech Rádia, tady Vlasta a Bucifal.
1: Je čtvrtek 10. září a hodiny ukazují 8.40.
0: Venku je zataženo, teploměr ukazuje 13 stupňů, ale odpoledne prý vylezeme až na 20.
1: Tak snad se to počasí umoudří. A já mám pro tebe dnes příběh jedné norské kapely, Vlasto.
0: Norská kapela, to zní zajímavě, Bucifale. Poslouchám.
1: Řeč bude o kapele AHA a jejich písni Take On Me.
0: Snad zná úplně každý ten klip s kreslenou postavičkou, co vystupuje z komiksu.
1: Přesně ten klip ji nakonec proslavil, ale málo kdo ví, že samotná píseň se nahrávala třikrát.
0: Počkej, třikrát? To se jim tolikrát něco nepovedlo.
1: První verze z roku 1982 propadla, druhá také, teprve třetí nahrávka z roku 1985 uspěla.
0: To je vytrvalost. A ten slavný animovaný klip, ten vznikl hned na poprvé.
1: Ne, i klip měl svého předchůdce, ale ten se producentům nelíbil, tak jej přetočili s technikou zvanou rotoskopie.
0: Aha, to je ta technika, kdy se kreslí přes skutečný film, viď?
1: Přesně tak a právě díky ní vypadá zpěvák Morten Harket napůl jako kreslená postava a napůl jako živý herec.
0: To vysvětluje, proč si ten klip pamatuju dodnes, i po tolika letech.
1: A ten vysoký tón na konci refrénu, který Morten zpívá, patří prý k nejvyšším v celé populární hudbě.
0: Bucifale, to mě nenapadlo. Ale teď už musíme jít dál, v 9 hodin nás čekají zprávy Czech Rádia.
1: A do té doby jdeme na muziku.
2: Czech Rádio.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jako obvykle vám nesu čerstvé hvězdy přímo z nebeské kuchyně Četrádia. Dnes je čtvrtek 10. září, tak pojďme na to, znamení po znamení. Beran dnes zjistí, že hrnek kávy sice nevyřeší ranní chaos v práci, ale aspoň bude po ruce. Bík bude mít chuť přeuspořádat celý byt, tak ať nezapomene, kam schoval dálkový ovladač. Blíženci dnes zvládnou rozmluvu s kolegou tak obratně, že si sami začnou tleskat. Tak si dnes odpoledne vychutná chvilku klidu s oblíbeným seriálem, i kdyby měl předstírat, že uklízí. Lev zazáří na poradě nápadem, který ho napadl cestou z pekárny, a bude z toho náležitě pyšný. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kde se schovávaly účtenky ještě z jara, a bude se cítit jako po vítězné bitvě. Váhy budou váhat mezi dvěma svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka nabídne třetí možnost. Štír dnes rozluští malé rodinné tajemství, třeba kdo snědl poslední kousek dortu z lednice. Střelec se vydá na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, tak ať vezme deštník, i kdyby ho měl nosit jen na truc. Kozoroh dotáhne pracovní úkol dokonce s takovou pečlivostí, že si ho šéf bude chtít vyfotit. Vodnář dnes dostane skvělý nápad na koníček, který ho zabaví přesně do zítřka. Ryby si dnes večer dopřejí trochu snění u okna, ideálně s hrnkem něčeho teplého a bez starostí o zítřek. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači, ale nezapomeňte, že tohle všechno berte s úsměvem a šprtkou nadsázky, ne jako svaté písmo. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrká na vás okem, tak hezký zbytek dne přeji.
0: Čet Rádio!

0: Je 9 hodin.
1: Příjemné dopoledne, u mikrofonu je Honza a začínají zprávy Čet rádia. Vítám vás. Co se děje doma i ve světě? Letošní srpen byl podle evropských klimatologů nejteplejším měsícem v historii měřený. Vláda navzdory svému programu připouští, že některé daně půjdou nahoru. A Donald Trump slibuje, že válka s Iránem skončí hned po volbách do kongresu. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měřený. Oznámila to evropská klimatická služba Copernicus s tím, že srpen vyrovnal dosavadní rekord z července roku 2023. Kde celé letní období od června do srpna se teplotně vyrovnává rekordnímu Lensku. Vláda Andreje Babiše připouští, že se bez zvyšování některých daní neobejde, přestože v programovém prohlášení slibovala opak. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka Spojených států s Iránem skončí okamžitě po listopadových volbách do kongresu. Podle něj se Irán snaží americké volby ovlivnit, ale ekonomickému tlaku ze strany Washingtonu už dlouho odolávat nedokáže. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou nabírá na síle. Donald Trump přitvrdil v omezeních vůči kanadskému vývozu den poté, co Kanada zavedla odvetná cla na část amerického zboží. Podle ekonomky Jany Matesové to narušuje ekonomiku a panuje velká nejistota. Amerikanistka Magdalena Fistová upozorňuje, že americké spotřebitele nejvíc zabolí dražší stavební dříví a tím i dražší stavby. Premiér Andrej Babiš řeší další potíže s čestným prezidentem motoristů Filipem Turkem. Ten sice na čas přerušil působení ve funkci vládního zmocněnce, šéf strany Petr Macinka se ho ale zbavit nechce. Turek se přitom veřejně staví za německou AfD a mluví i o odchodu z Evropské unie, na ministerstvu životního prostředí hodlá zůstat navzdory vyšetřování své autonehody. A teď sport. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Tamsendová postoupily do finále čtyřhry na US Open. Nasazené jedničky si poradily s ruskou hráčkou Dianou Schneiderovou a Belgičankou Alice Mertensovou ve dvou sadách 6-0 a 7-6. Od společného kariérního Grand Slamu je dělí jediné vítězství. Plzeňští házenkáři se dočkají nového zázemí. Město tento týden zahájilo na Brzkých polích stavbu víceúčelové haly zhruba za 500 000 000 korun, kterou využijí i futsalisté, volejbalisté nebo fotbalisté. A na závěr něco, co dělá radost. V Libereckém kraji už 3 roky fungují mobilní výdejny potravinové pomoci, které rozváží balíčky lidem v nouzi po celém kraji, někomu na městský úřad, jinému rovnou před dveře. Potravinová banka teď chce síť rozšířit až o 4 další odběrová místa.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, Brně polojasno a 14, Ostravě polojasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická záležitost.

0: soutěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Začneme rovnou hlášeními z Prahy. Před chvílí došlo k nehodě dvou osobních aut v ulici Střelnišná, provoz tam bude chvíli komplikovaný. Podobná situace je i v ulici Milánská, tam se také střetla dvě osobní auta a na místo míří policie. Na dálnici D1 směrem na Brno mezi 20. a 21. kilometrem stále probíhá vyšetřování nehody, řidiči tam musí počítat s nebezpečím a zpomalením provozu. A pozor na silnici číslo 9 u Líbeznic, kde se srazila 4 osobní auta a vytvořila se kolona, policie je na cestě k zásahu. Se týče omezení, v Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, a to až do 20. října. V Praze zase dlouhodobě probíhá oprava Livenského mostu. Řidiči i cestující tramvají tam musí počítat s omezením až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní hlášení ze Čet Rádio, zdraví Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Hlavní události v kostce. Uplynulý srpen se stal celosvětově nejteplejším měsícem, jaký kdy klimatologové naměřili. Vláda začíná mluvit o zvyšování některých daní, přestože slibovala opak. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že válka s Iránem skončí krátce po volbách do kongresu. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou přináší podle ekonomek nejistotu a dražší zboží. Premiér Babiš má další starost s čestným prezidentem motoristů Filipem Turkem. A ve sportu české tenisce se otevírá cesta za kariérním Grand Slamem na US Open.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě polojasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 21, neděli deštivo, teploty kolem 20, pondělí zataženo, teploty kolem 19, úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Začneme rovnou hlášeními z Prahy. Před chvílí došlo k nehodě dvou osobních aut v ulici Střelnišná, provoz tam bude chvíli komplikovaný. Podobná situace je i v ulici Milánská, tam se také střetla dvě osobní auta a na místo míří policie. Na dálnici D1 směrem na Brno mezi 20. a 21. kilometrem stále probíhá vyšetřování nehody, řidiči tam musí počítat s nebezpečím a zpomalením provozu. A pozor na silnici číslo 9 u Líbeznic, kde se srazila čtyři osobní auta a vytvořila se kolona, policie je na cestě k zásahu. Se týče omezení, v Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, a to až do 20. října. V Praze zase dlouhodobě probíhá oprava Livenského mostu. Řidiči i cestující tramvají tam musí počítat s omezením až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní hlášení, za Čet Rádio, zdraví Honza.

0: Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu jsou dnes Bucifal a Vlasta.
1: Je čtvrtek 10. září, čas je 9.40 a venku máme 14 stupňů a zataženo.
0: Bucifale, mám pro tebe sportovní zprávu, která mě dneska potěšila.
1: Tak povídej, Vlasto, jsem zvědavý.
0: Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupili do finále čtyřhry na US Open.
1: To je krásné, ale co je na tomto zvláštní, co tě tak nadchlo?
0: Ony jsou nasazené jedničky a ve dvou sadách přehrály Schneiderovou s Mertensovou 6-0 a 7-6.
1: To zní jako jasná záležitost, žádné drama.
0: A hlavně, Bucifale, jim teď chybí jediné vítězství ke společnému kariérnímu Grand Slamu.
1: Počkej, to znamená, že by měli vyhraný všechny čtyři Grand Slamy ve čtyřhře spolu?
0: Přesně tak, a to se nepodaří jen tak každé dvojici.
1: Já se přiznám, že čtyřhru sleduju méně než dvouhru, ale tohle si zapamatuju.
0: Víš, co je na tom fajn? Že Siniaková je Češka, tak jí budeme fandit dvojnásob.
1: To určitě, jen doufám, že finále nezačne příliš pozdě večer, ať to stihneme sledovat.
0: Uvidíme, jak to dopadne, a v 10 hodin se to dozvíme i ve zprávách Čet Rádia.
1: A teď už žádné čekání, jdeme na muziku. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Tak mě ne... Jet Radio.
1: Je 10 hodin.
2: Dobré dopoledne, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet Rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Ruské drony zasály nákupní centrum v ukrajinských Sumách, hlásí se mrtví i raněný. Petřínská lanovka se po 2 letech vrací do provozu, jízdenka bude dražší. Český rozhlas dnes odpoledne otestuje nový systém varování ve vysílání. Nadávky, vyhrožování i fyzické napadení. S takovými reakcemi se policisté potýkají při silničních kontrolách a případů, kdy na ně někdo zaútočí, podle policejních odhadů přibývá. Agresivně se nejčastěji chovají řidiči, kteří před jízdou pili alkohol nebo brali drogy. Jeden takový případ řešila v srpnu hlídka v Ústí nad Labem. Dny v Česku byly v srpnu meziročně vyšší o 1,9%. Statistici tím potvrdili svůj dřívější odhad. Proti červenci zdražilo zboží a služby o 0,3%, a to hlavně kvůli růstu cen pohonných hmot. Český rozhlas společně s českými radiokomunikacemi dnes po 13. hodině vyzkouší na radiožurnálu nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Posluchačům se přitom může na displeji přijímače rozblikat slovo alarm, není ale důvod k obavám. Do budoucna by technologie mohla lidi okamžitě upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Česko patří k prvním zemím, které tento způsob výstrahy testují. Lanovka na pražský Petřín se po 2leté rekonstrukci vrátí cestujícím v úterý 22. září. Nové vozy vyrazí z újezdu a z Petřína v 7 hodin ráno a pak budou jezdit asi v 10-minutových intervalech, a to každý den až do 10:45 večer. Na jednotlivé jízdenky vzroste na 100 korun. Uvedl to ve čtvrtek pražský dopravní podnik na síti X. Nákupní centrum v severoukrajinském městě Sumy zasáhly ve středu večer ruské drony. Podle velitele oblastní vojenské správy Olega Hryhorova útok připravil o život 2 lidi a další 20 zranil. 4 zranění jsou ve vážném stavu. Informaci zveřejnil na platformě Telegram. A na závěr něco na dobrou náladu. Brněnská rodačka Ludmila Pochová oslavila před několika dny 106. narozeniny. Vyučila se zdravotní sestrou, ale její celoživotní láskou je sport všeho druhu a nezanevřela na něj ani v tomto věku. Poslední roky žije v domově pro seniory v Šanově na Znajemsku, kde je nejstarší obyvatelkou.
1: Počasí.
2: Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 17. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
2: V Praze je dnes dopoledne opravdu rušno. V ulici Přetucká se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahuje policie. Podobná nehoda auta s motorkou je i v ulici Horoměřická, tam jsou v akci i další složky záchranného systému. A pozor na sjezd D0 v exitu 26 směrem na D1, kde havarovalo nákladní auto s osobním vozem, silnice je tam částečně blokovaná. Nále se nehody řešily i v ulicích za viaduktem, Střelnišná a Milánská, všude prosím jezděte opatrně a počítejte se zdržením. Z omezení připomínám křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD přestavuje sjezd na Brno centrum, práce potrvají až do října příštího roku a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak podle posledních hlášení sjízdné bez omezení.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Co se děje doma i ve světě? Útok dronů na nákupní centrum v Sumách se vyžádal lidské životy. Petřínská lanovka se po rekonstrukci vrátí cestujícím, jízdné zdraží. Český rozhlas vyzkouší novou technologii výstrahy v rozhlasovém vysílání. Kde v Česku v srpnu rostly mírnějším tempem. Policisté se při silničních kontrolách čím dál častěji potýkají s agresivními řidiči. A na závěr příběh brněnské rodačky, která slavila neuvěřitelné narozeniny.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 15 stupňů, Brně 16 a v Ostravě 17. Dnes bude zataženo nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. Neděli deštivo, teploty kolem 20. Pondělí zataženo, teploty kolem 19. Úterý deštivo, teploty kolem 23. Ve středu bouřky, teploty kolem 17. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: V Praze je dnes dopoledne opravdu rušno. V ulici Přetlucká se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahuje policie. Podobná nehoda auta s motorkou je i v ulici Horoměřická, tam jsou v akci i další složky záchranného systému. A pozor na sjezd D0 v exitu 26 směrem na D1, kde havarovalo nákladní auto s osobním vozem, silnice je tam částečně blokovaná. Dále se nehody řešily i v ulicích za viaduktem, Střelnišná a Milánská, všude prosím jezděte opatrně a počítejte se zdržením. Z omezení připomínám křižovatku dálnic D1 a D2 v Brně, kde ŘSD přestavuje sjezd na Brno centrum, práce potrvají až do října příštího roku a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak podle posledních hlášení sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, sledujte Čet Rádio, za dopravní servis se loučí Honza.
2: Čet Rádio! Čet, čet, čet, čet, čet.

0: Koukám z okna a to zatažený nebe nad Prahou vypadá, jako by se mu nechtělo ani pořádně pršet, ani se rozjasnit.
1: Dobré dopoledne všem, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 10.40.
0: 15 stupňů a prý se má oteplit až na 20, tak uvidíme, jestli to nebe dodrží slovo.
1: Nebe slovo nikdy nedodrží, to už víme oba z vlastní zkušenosti.
0: Mám pro tebe dneska místo, u kterého bych se bál i jenom stát na kraji. V Turkmenistánu je kráter, kterýmu se říká Brána do pekla.
1: Cože? To zní jako z nějakého hororu.
0: Vzniklo to v 71. roce, sovětský geologové tam vrtali a propadli se do podzemní dutiny plný plynu. Aby to nezamořilo okolí, tak to zapálili.
1: A hoří to dodnes?
0: Hoří to přes 50 let. Mysleli, že to vyhoří za pár týdnů a ono to hoří pořád. Obrovská díra v poušti plná ohně, ve dne to kouří, v noci to svítí jak maják.
1: To si dovedu představit, jak tam někdo v noci jede pouští a najednou tohle.
0: Prezident to tam prý chtěl kolikrát nechat zasypat, aby to nekazilo pověst země, ale zatím to pořád hoří.
1: Já bych se tam bála jít, i kdyby to bylo bezpečný.
0: No jo, to je ten paradox, lidi tam zatím jezdí kempovat kousek od kráteru, jako by seděli u táboráku, jenom o trochu větší.
1: To je šílený a zároveň se tomu nedivím, taková podívaná se nevidí každý den.
0: A víš, co je na tom nejlepší? Nikdo přesně neví, kolik plynu tam ještě je, takže to může hořet ještě desítky let.
1: Tak to bude ještě dlouho svítit lidem na cestu pouští.
0: Zítra má být zase zataženo kolem 12 až 20 stupňů, tak si vemte spíš bundu než sandály.
1: A v 11 hodin nás čekají zprávy Čet Rádia, tak zatím pustíme muziku a hoďte nohy nahoru.
2: Čet Rádio!

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a jako obvykle vám nesu čerstvé hvězdy přímo z nebeské kuchyně Četrádia. Dnes je čtvrtek 10. září, tak pojďme na to, znamení po znamení. Beran dnes zjistí, že hrnek kávy sice nevyřeší ranní chaos v práci, ale aspoň bude po ruce. Býk bude mít chuť přeuspořádat celý byt, tak ať nezapomene, kam schoval dálkový ovladač. Blíženci dnes zvládnou rozmluvu s kolegou tak obratně, že si sami začnou tleskat. Rak si dnes odpoledne vychutná chvilku klidu s oblíbeným seriálem, i kdyby měl předstírat, že uklízí. Lev zazáří na poradě nápadem, který ho napadl cestou z pekárny, a bude z toho náležitě pyšný. Pana si dnes udělá pořádek v šuplíku, kde se schovávaly účtenky ještě z jara, a bude se cítit jako po vítězné bitvě. Váhy budou váhat mezi dvěma svetry v obchodě tak dlouho, až prodavačka nabídne třetí možnost. Štír dnes rozluští malé rodinné tajemství, třeba kdo snědl poslední kousek dortu z lednice. Střelec se vydá na procházku a počasí mu nabídne nečekaný déšť, tak ať vezme deštník, i kdyby ho měl nosit jen na truc. Kozoroh dotáhne pracovní úkol dokonce s takovou pečlivostí, že si ho šéf bude chtít vyfotit. Vodnář dnes dostane skvělý nápad na koníček, který ho zabaví přesně do zítřka. Ryby si dnes večer dopřejí trochu snění u okna, ideálně s hrnkem něčeho teplého a bez starostí o zítřek. To by bylo pro dnešek od hvězd všechno, milí posluchači, ale nezapomeňte, že tohle všechno berte s úsměvem a šprtkou nadsázky, ne jako svaté písmo. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrká na vás okem, tak hezký zbytek dne přeji.
0: Čet Rádio!

0: Je 11 hodin.
1: Příjemné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy ČT Rádia. Hlavní události v kostce. Ruské drony zasály nákupní centrum v ukrajinských Sumách, hlásí se mrtví i raniny. Vetřínská lanovka se po 2 letech vrací do provozu, jízdenka bude dražší. Český rozhlas dnes odpoledne otestuje nový systém varování ve vysílání. Český rozhlas společně s českými radiokomunikacemi dnes po 13. hodině vyzkouší na Radiožurnálu nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Posluchačům se přitom může na displeji přijímače rozblikat slovo alarm, není ale důvod k obavám. Do budoucna by technologie mohla lidi okamžitě upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Česko patří k prvním zemím, které tento způsob výstrahy testují. Lanovka na pražský Petřín se po 2leté rekonstrukci vrátí cestujícím v úterý 22. září. Nové vozy vyrazí z újezdu a z Petřína v 7 hodin ráno a pak budou jezdit asi v 10-minutových intervalech, a to každý den až do 10:45 večer. Na jednotlivé jízdenky vzroste na 100 korun. Uvedl to ve čtvrtek pražský dopravní podnik na síti X. Nadávky, vyhrožování i fyzické napadení. S takovými reakcemi se policisté potýkají při silničních kontrolách a případů, kdy na ně někdo zaútočí, podle policejních odhadů přibývá. Agresivně se nejčastěji chovají řidiči, kteří před jízdou pili alkohol nebo brali drogy. Jeden takový případ řešila v srpnu hlídka v Ústí nad Labem. Nákupní centrum v severoukrajinském městě Sumy zasáhly ve středu večer ruské drony. Podle velitele oblastní vojenské správy Olega Hryhorova útok připravil o život 2 lidi a dalších 20 zranil. 4 zranění jsou ve vážném stavu. Informaci zveřejnil na platformě Telegram. V Česku byly v srpnu meziročně vyšší o 1,9%. Statistici tím potvrdili svůj dřívější odhad. Proti červenci zdražilo zboží a služby o 0,3%, a to hlavně kvůli růstu cen pohonných hmot. A na závěr něco na dobrou náladu. Brněnská rodačka Ludmila Pochová oslavila před několika dny 106. narozeniny. Vyučila se zdravotní sestrou, ale její celoživotní láskou je sport všeho druhu a nezanevřela na něj ani v tomto věku. Poslední roky žije v domově pro seniory v Šanově na Znajemsku, kde je nejstarší obyvatelkou.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 15 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 18. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: V Praze na Strahovském tunelu, konkrétně v ulici za Strahovem, se před chvílí stala nehoda havarovaného vozidla. Provoz je omezený. Přímo v Praze hlásí policie i další nehodu, k místu právě míří. A na silnici i 9 u Chotovic na Českolipsku havarovala 3 auta, silničáři tam uklízí vozovku, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat s vyšší trpělivostí až do poloviny října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše přeji šťastnou cestu, za ČT Rádio Honza.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady je Honza s krátkými zprávami. A tady jsou hlavní titulky. Útok dronu na nákupní centrum v Sumách se vyžádal lidské životy. Petřínská lanovka se po rekonstrukci vrátí cestujícím, jízdné zdraží. Český rozhlas vyzkouší novou technologii výstrahy v rozhlasovém vysílání. Dny v Česku v srpnu rostly mírnějším tempem. Policisté se při silničních kontrolách čím dál častěji potýkají s agresivními řidiči. A na závěr příběh brněnské rodačky, která slavila neuvěřitelné narozeniny.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 18. Dnes bude zataženo nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 21, neděli deštivo, teploty kolem 20, pondělí zataženo, teploty kolem 19, úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Tolik o to bohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: V Praze na Strahovském tunelu, konkrétně v ulici za Strahovem, se před chvílí stala nehoda havarovaného vozidla. Provoz je omezený. Přímo v Praze hlásí policie i další nehodu, k místu právě míří. A na silnici i 9 u Chotovic na Českolipsku havarovala 3 auta, silničáři tam uklízí vozovku, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat s vyšší trpělivostí až do poloviny října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše přeji šťastnou cestu, začet rádio Honza.

0: Dobré dopoledne, tady Vlasta a Bucifal a je 11.40, aby bylo jasno.
1: Za oknem se konečně trochu protrhalo, tak jestli máte cestu ven, teď je ta chvíle.
0: No jo, aspoň na chvíli, než to zase zatáhne.
1: Hele, mrkla jsem se, co jde tenhle týden do kin a je toho zase habaděj.
0: No to jsem zvědavý, jestli tam bude aspoň jeden film, na který bych nemusel čekat na streamování.
1: Tak třeba Kojot vrací úder, to je animák o Wildovi Kojotovi, jak žaluje firmu Acme za všechny ty výbušný krámy, co mu celý život ničili život.
0: Jo, to je nápad. Celé dětství jsem koukal, jak mu ta bedna dynamitu bouchne v ruce a nikdo se ho nezastal.
1: No právě, tak konečně dostane Sevají zadosti učinění. Má to jít do kin za týden, 17.
0: A pro koho to je, pro děti, nebo spíš pro nás dinosaury, co pamatujeme Looney Tunes v telce?
1: Jsi pro obojí, ale hlavně pro ty, co mají rádi ten starý styl humoru. Jiný film, co mě zaujal, je Resident Evil.
0: To je zase to s tím virem a zombíky?
1: Jo, ale tentokrát to je jenom jedna noc, kdy se obyčejný kurýr snaží doručit balík do Raccoon City, zrovna když se to tam sype.
0: A to je fórová situace, jako když jedeš pro chleba a skončíš v apokalypse.
1: Přesně, i to jde od 17. A pak je tu ještě něco úplně jinýho, dokument Oasis.
0: Že ti dva bratři se konečně udobřili natolik, že o tom natočili film?
1: No jo, jmenuje se to Don't Look Back in Anger, podle písničky, a je tam záznam z toho jejich turné, co spolu po 16 letech zase vystoupili.
0: Ty možná zajdu, i když s Vlastou do kina, to je jak s tebou jít na koncert, člověk pak stejně slyší jenom komentáře.
1: Nekecej, já jenom šeptám. Tak jo, já teď musím letět, mám objednaný na kolo, brzdy mi kvičí jak pod svinče, tak to musím stihnout, než začnou zprávy.
0: No jo, tak běž a nám ostatním ve 12 zprávy čet rádia a mezi tím si pustíme písničku, ať se to tu nerozjede jako ta tvá brzda. Čet rádio.
2: Čet rádio. Čet rádio.

0: Uvedl to ve čtvrtek pražský dopravní podnik na síti X. Nadávky, vyhrožování i fyzické napadení. S takovými reakcemi se policisté potýkají při silničních kontrolách a případů, kdy na ně někdo zaútočí, podle policejních odhadů přibývá. Agresivně se nejčastěji chovají řidiči, kteří před jízdou pili alkohol nebo brali drogy. Jeden takový případ řešila v srpnu hlídka v Ústí nad Labem. V Česku byly v srpnu meziročně vyšší o 1,9%. Statistici tím potvrdili svůj dřívější odhad. Proti červenci zdražilo zboží a služby o 0,3%, a to hlavně kvůli růstu cen pohonných hmot. Nákupní centrum v severoukrajinském městě Sumy zasáhly ve středu večer ruské drony. Podle velitele oblastní vojenské správy Olega Hryhorova útok připravil o život 2 lidi a dalších 20 zranil. 4 zranění jsou ve vážném stavu. Informaci zveřejnil na platformě Telegram. Český rozhlas společně s českými radiokomunikacemi dnes po 13. hodině vyzkouší na radiožurnálu nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Posluchačům se přitom může na displeji přijímače rozblikat slovo alarm, není ale důvod k obavám. Do budoucna by technologie mohla lidi okamžitě upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Česko patří k prvním zemím, které tento způsob výstrahy testují. A na závěr něco na dobrou náladu. Brněnská rodačka Ludmila Pochová oslavila před několika dny 106. narozeniny. Vyučila se zdravotní sestrou, ale její celoživotní láskou je sport všeho druhu a nezanevřela na něj ani v tomto věku. Poslední roky žije v domově pro seniory v Šanově na Znajemsku, kde je nejstarší obyvatelkou.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, Brně 18 a v Ostravě 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severovýchodní vítr. Pak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Na silnici 46 u obce Slavkov na Opavsku havarovala vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a na místě probíhají záchranné práce, navíc jde o nehodu se zraněným, počítejte tam s komplikacemi. Na silnici číslo 6 u Karlových Varů je po nehodě 3 aut kyvadlový provoz jedním pruhem. V Praze se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut v ulici Italská a na dálnici D46 u Brna havarovalo vozidlo na 9. kilometru ve směru Brno, na místě zasahují záchranné složky. Na Rašínově nábřeží v Praze za Palackým mostem došlo ke střetu tramvaje s chodcem, provoz je tam omezený. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že na křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky. Počítejte tam s koloně a zdrženými až drží na příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis se loučí Honza, Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Útok dronů na nákupní centrum v Sumách se vyžádal lidské životy. Vetřínská lanovka se po rekonstrukci vrátí cestujícím, jízdné zdraží. Český rozhlas vyzkouší novou technologii výstrahy v rozhlasovém vysílání. Kdy v Česku v srpnu rostly mírnějším tempem. Policisté se při silničních kontrolách čím dál častěji potýkají s agresivními řidiči. A na závěr příběh brněnské rodačky, která slavila neuvěřitelné narozeniny.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severovýchodní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, v úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Na silnici 46 u obce Slavkov na Opavsku havarovala vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a na místě probíhají záchranné práce, navíc jde o nehodu se zraněným, počítejte tam s komplikacemi. Na silnici číslo 6 u Karlových Varů je po nehodě 3 aut kivadlový provoz jedním pruhem. V Praze se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut v ulici Italská a na dálnici D46 u Brna havarovalo vozidlo na 9. kilometru ve směru Brno, na místě zasahují záchranné složky. Na Rašínově nábřeží v Praze za Palackým mostem došlo ke střetu tramvaje s chodcem, provoz je tam omezený. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že na křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky. Počítejte tam s koloně a zdrženými až drží na příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Za dopravní servis se loučí Honza, Čet Rádio.

0: Koukám z okna a to zatažený nebe se za celý den nepohnulo ani o kousek, 17 stupňů a šeť jak na skladě.
1: Dobré odpoledne všem od Vlasty a Bucifala. Tady Čet Rádio a je 12.40.
0: No a nejvýš má být dneska 20, tak si to představte, to je skoro léto.
1: Léto by si spřál. Ale mám tu pro tebe dvě jména, dnes slaví narozeniny.
0: Tak jsem s nimi, jsem samý ucho.
1: Colin Firth. Narodil se roku 1960 a herecký Oscar dostal za film Řeč krále.
0: Ten koktal a nakonec z toho udělal celý film, to je paráda.
1: A druhý je Guy Ritchie, režisér, narozen roku 1968.
0: Ten dělal ty gangsterky, ne? Sherlocka Holmesa z Downey.
1: Přesně ty, a byl kdysi i ženatý s Madonnou, jestli si vzpomínáš.
0: Vzpomínám, to bylo tehdy všude. Ale spíš mě zajímá, jak ten Firth koktání zahrál, to musela být fuška.
1: Prý se týdny učil ten rytmus zadrhávání, aby to nevypadalo jako karikatura.
0: AM to má cenu, herectví není jenom stát před kamerou a vypadat dobře.
1: No a Ritchie zase natočil ty karty, cigára, brokovnice, tím vlastně začal.
0: Jasně, to jsem viděl tak pětkrát, pořád mě to baví.
1: Tak jo, já teď letím udělat kafe, mám žízeň jak velbloud po poušti.
0: Věš, zasloužíš si to. A nám ve 13 hodin zprávy Čet Rádia, mezi tím pustíme písničku, ať se to tu trochu rozjede.
2: Čet Rádio!

0: Je 13 hodin.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a vítejte u zpráv ČT Rádia. Hlavní události v kostce. Je v Česku rostly v srpnu rychleji než v červenci. Jihovna Václava Havla musela změnit název. Kauza Dominika Ferryho se vrací před soud. Lázeňský léčebný dům Praha v Luhačovicích nesmí dočasně přijímat nové klienty. Zlínští krajští hygienici to nařídili kvůli epidemii gastroenteritidy, tedy střevního onemocnění. Případů tam evidují přes 170. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice. Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně vzrostly o

0: bývalého poslance Dominika Feriho se vrací na začátek. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v případu, kde Feri čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky a věcí se tak bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Informovala o tom Česká televize s odkazem na databázi Infosoud. Mluvčí městského soudu Julie Hauzová zprávu zatím nepotvrdila, rozhodnutí podle ní nebylo doručeno všem účastníkům. Knihovna Václava Havla se přejmenovala, nově nese název první prezidentská knihovna. Oznámil to šéf její správní rady David Dušek a nové jméno se objevilo i na webu a na sociálních sítích instituce. Havlovo jméno už knihovna používat nesmí, protože k tomu nemá souhlas vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Podílet se nadále nebude ani na organizaci ceny Václava Havla. A teď sport. Tenistka Jelena Rybakinová bude po US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Do New Yorku přitom jela s obavami kvůli kotníku a je v semifinále. Ve 27 letech se stane teprve druhou nejstarší tenistkou, která na čelo žebříčku vystoupala a vůbec první z Kazachstánu. Sama říká, že jí nejde o postavení v žebříčku, ale o tituly zatím jich má 13. Fotbalisté Slávie dnes vstupují do Ligy mistrů, od 21. hodiny hostí francouzský Lens a zápas uslyšíte v přímém přenosu. V hlavní části soutěže odehrají Pražané celkem 8 utkání a mají jasný cíl konečně v Lize mistrů vyhrát. Trenér Jindřich Trpišovský mluví o nejtěžší prověrce, jaká je čeká. A na závěr něco pro milovníky historie. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera, v němž je podle tradice ukryt úlomek kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus, skrýval ještě jedno tajemství. Vědci v něm objevili takzvanou dotýkanou relikvii, tedy kus dřeva, který se dotýkal té hlavní. Zjištění představil na mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě geoinformatik Jiří Šindelář z organizace Naše historie.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
1: Dopravní servis.
0: Na dálnici D1 mezi 43. a 45. kilometrem ve směru na Brno havarovalo před chvílí nákladní vozidlo. Ruch je neprůjezdný a na místě zasahuje policie. Také směrem na Prahu mezi 60. a 61. kilometrem se před chvílí stala nehoda a probíhá vyšetřování, počítejte s nebezpečím a zdržením. Na silnici číslo 18 u Dublovic na Příbramsku se srazil traktor s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky. A na silnici číslo 46 u Slavkova na Opavsku je po nehodě neprůjezdný pruh, probíhají vyprošťovací práce. Na dálnici D11 hlásí řidiči hned ve dvou místech, u 16. kilometru směrem na Hradec Králové a u 110. kilometru směrem na Prahu, poroukaná vozidla na krajnici, dávejte pozor při objíždění. Z dlouhodobých omezení připomínám, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba a tvoří se tam kolony. Jinak jsou dálnice sjízdné bez zásadních omezení. Začet rádio, zdraví Honza, hezký zbytek dne.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Inflace v Česku v srpnu zrychlila. Knihovna Václava Havla nese nové jména. Soud zrušil osvobozující verdikt v poslední části Ferryho kauzy. Čínská firma podle zjištění novinářů zásobovala ruskou výrobu sebevražedných dronů. V lázeňském domě v Luhačovicích se šíří střevní onemocnění a hygienici je zakázali přijímat nové klienty. Ve sportu si tenistka Jelena Rybakinová zajistila post světové jedničky a fotbalisté Slávie vstupují do Ligy mistrů.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, v úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Velik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 mezi 43. a 45. kilometrem ve směru na Brno havarovalo před chvílí nákladní vozidlo. Ruch je neprůjezdný a na místě zasahuje policie. Také směrem na Prahu mezi 60. a 61. kilometrem se před chvílí stala nehoda a probíhá vyšetřování. Počítejte s nebezpečím a zdržením. Na silnici číslo 18 u Dublovic na Příbramsku se srazil traktor s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky. A na silnici číslo 46 u Slavkova na Opavsku je po nehodě neprůjezdný pruh, probíhají vyprošťovací práce. Na dálnici D11 hlásí řidiči hned ve dvou místech, u 16. kilometru směrem na Hradec Králové a u 110. kilometru směrem na Prahu, porouchaná vozidla na krajnici, dávejte pozor při objíždění. Z dlouhodobých omezení připomínám, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba a tvoří se tam kolony. Jinak jsou dálnice sjízdné bez zásadních omezení. Začet rádio, zdraví Honza, hezký zbytek dne.

0: Dobré odpoledne, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 13.40.
1: 13.40, jo, a ty se stvářila celou dobu, jako bys objevila Ameriku. Co zas máš za pytlík za zády?
0: Žádnej pytlík, jenom novinky. Ale máš pravdu, že jde vlastně o Ameriku.
1: Aha. A venku je zataženo a 18 stupňů, kdyby to někoho zajímalo, než mě zase přebiješ.
0: Zajímalo. Tak jo, South Park se přejmenoval, teda ta nová řada, na South America.
1: Cože? To jako fakt, nebo je to vtip v seriálu?
0: Vtip v seriálu, ale reagujou tím na to, jak Trump chce přejmenovávat mapy, klidně i cizí místa.
1: No jo, to je celý oni. Nejdřív si přejmenujou Mexický záliv a pak se diví, že si z nich někdo dělá legraci.
0: Přesně. A South Park v tom byl vždycky dobrý, umí to schytat, aniž by museli vykřikovat.
1: To jo. Něco takového by se mělo pouštět místo těch nudných komentářů v televizi.
0: Pak mám ještě jednu věc, kratší. V muzeu Kampa vyhlásili cenu Medy Mládkové, dostala ji sochařka Pavla Sceranková.
1: Sceranková HM, to jméno jsem slyšel, ale netuším proč. Co dělá?
0: Sochy a učí, cena je prý pokaždé i šperk, dělaný přímo pro tu laureátku.
1: To je hezký nápad, aspoň to není zase jenom diplom do šuplíku.
0: Ve 14 hodin nás čekají zprávy Čet Rádia, tak si dáme pauzu a za hodinu se k tomu klidně vrátíme.
1: Klidně i s tou Amerikou, jak sama říkáš. A teď hudba, ať se sem trochu pustí vzduch. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Je 14 hodin.
1: Příjemné odpoledne, u mikrofonu je Honza a začínají zprávy ČT Rádia. Ve zprávách dnes. Je v Česku rostly v srpnu rychleji než v červenci. Knihovna Václava Havla musela změnit název. Kauza Dominika Ferryho se vrací před soud. Čínská státní firma podle zjištění serveru Politico tajně dodávala do Ruska materiály na výrobu kompozitu pro sebevražedné drony. Množství mělo stačit až na 1300 kusů. Jeden z takových dronů zasáhl v srpnu obchodní centrum ve střední části Ukrajiny a zabil nejméně 16 lidí. Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně vzrostly o 1,9%, v červenci to bylo 1,7%. Statistický úřad tím potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Proti červenci se ceny zvýšily o 0,3%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, naopak potraviny šly dolů, trvadlivé mléko a vepřové zlevnily meziročně skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Lázeňský léčebný dům Praha v Luhačovicích nesmí dočasně přijímat nové klienty. Zlínští krajští hygienici to nařídili kvůli epidemii gastroenteritidy, tedy střevního onemocnění. Případů tam evidují přes 170. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice. Knihovna Václava Havla se přejmenovala

0: rozhodnutí podle ní nebylo doručeno všem účastníkům. A teď sport. Tenistka Jelena Rybakinová bude po US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Do New Yorku přitom jela s obavami kvůli kotníku a je v semifinále. Ve 27 letech se stane teprve druhou nejstarší tenistkou, která na čelo žebříčku vystoupala, a vůbec první z Kazachstánu. Sama říká, že jí nejde o postavení v žebříčku, ale o tituly zatím jich má 13. Fotbalisté Slávie dnes vstupují do Ligy mistrů. Od 21. hodiny hostí francouzský Lens a zápas uslyšíte v přímém přenosu. V hlavní části soutěže odehrají Pražané celkem 8 utkání a mají jasný cíl konečně v Lize mistrů vyhrát. Trenér Jindřich Trpišovský mluví o nejtěžší prověrce, jaká je čeká. A na závěr něco pro milovníky historie. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera, v němž je podle tradice ukryt úlomek kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus, skrýval ještě jedno tajemství. Vědci v něm objevili takzvanou dotýkanou relikvii, tedy kus dřeva, který se dotýkal té hlavní. Zjištění představil na mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě geoinformatik Jiří Šindelář z organizace Naše historie.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
0: Na dálnici D1 mezi 44. a 45. kilometrem ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo. Neprůjezdný je pruh pro pomalá vozidla. Na místě zasahuje policie. Na silnici I11 v Opavě došlo k nehodě nákladního auta. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte s nebezpečím v místě. Před chvílí hlásili nehodu také na silnici číslo 3 u Litvínovic na Českobudějovicku. Tam je na vozovce překážka a je potřeba jet opatrně. U Brna navíc pokračují práce na křižovatce dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony, počítejte se zdržením až do poloviny října. Ostatní dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To bylo vše k dopravě, hezký zbytek nepřeje Honza a Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Vítá vás Honza, jsem rád, že jste naladili. Hlavní události v kostce. Inflace v Česku v srpnu zrychlila. Knihovna Václava Havla nese nové jména. Soud zrušil osvobozující verdikt v poslední části Perryho kauzy. Čínská firma podle zjištění novinářů zásobovala ruskou výrobu sebevražedných dronů. V lázeňském domě v Luhačovicích se šíří střevní onemocnění a hygienici je zakázali přijímat nové klienty. Ve sportu si tenistka Jelena Rybakinová zajistila post světové jedničky a fotbalisté Slávie vstupují do Ligy mistrů.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, v úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 mezi 44. a 45. kilometrem ve směru na Brno havarovalo nákladní vozidlo. Neprůjezdný je pruh pro pomalá vozidla, na místě zasahuje policie. Na silnici I11 v Opavě došlo k nehodě nákladního auta, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte s nebezpečím v místě. Před chvílí hlásili nehodu také na silnici číslo 3 u Litvínovic na Českobudějovicku, tam je na vozovce překážka a je potřeba jet opatrně. U Brna navíc pokračují práce na křižovatce dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, počítejte se zdržením až do poloviny října. Ostatní dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To bylo vše k dopravě, hezký zbytek dne přeje Honza a Čet Rádio. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

Chtěla bych, aby se všichni lidi měli hodně rádi a aby všichni děti na celé zemi byly šťastní.

0: Lasto, věřila bys, že existuje zvíře, který kaká do kostiček, jako kdyby mělo doma formu na led?
1: Věřila, protože to jsem právě chtěla vykládat já. Ale nejdřív pozdrav, ne? Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio.
0: No jo, promiň, tak dobré odpoledne. Je 14.40 a venku je 19 stupňů a zataženo, jako by se nebe nemohlo rozhodnout.
1: Tak jo, to zvíře je wombat. A ten trus je fakt kostkovitý, jako malé kostičky cukru.
0: To si vymýšlíš.
1: Nevymýšlím. Vědci to zkoumali, protože je zajímalo, jak to jeho střevo dokáže udělat hranaté kousky, když jinak je to jenom trubice.
0: A jak to dělá?
1: Střevo má místa, kde je stěna měkčí a jinde tuší, takže se ta hmota formuje jako do bochánků s hranami. Kostky mu prý pak neujedou, když si značí terén.
0: On si značí terén kostkami. Wombat, ten australský podzemní chlapík, co vypadá jako medvídek na steroidech.
1: Přesně ten. A dělá si z toho kostky, aby mu nespadly ze skály nebo z pařezu, kam je klade jako vzkaz ostatním.
0: Tak to mě dostalo. Já měl za to, že nejzvláštnější zvíře znám ze zahrady, protože mi krtek dělá kopečky jak malý krkonoše, ale proti tomuhle je to nuda.
1: Vidíš, a ještě je zajímavé, že to trvá až 2 dny, než ta jedna kostka vznikne. Není to žádný rychlý proces.
0: 2 dny na jednu kostku. To je pomalejší než fronta na poště, a to už je co říct.
1: Ty a ta fronta na poště, furt na to vzpomínáš.
0: Protože to byl zážitek na celý život, Vlasto. Ale dobře, Wombat vyhrává, uznávám.
1: No vidíš, tak aspoň jednou si mi dal zapravdu bez boje.
0: 15 hodin zprávy Čet Rádia.
1: A teď hudba.
2: Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Je 15 hodin.
1: Hezké odpoledne přeje Honza, jsem připravený a máme tu zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Děvčata rostly v srpnu rychleji než v červenci. Jihovna Václava Havla musela změnit název. Kauza Dominika Ferryho se vrací před soud. Čínská státní firma podle zjištění serveru Politico tajně dodávala do Ruska materiály na výrobu kompozitů pro sebevražedné drony. Množství mělo stačit až na 1300 kusů. Jeden z takových dronů zasáhl v srpnu obchodní centrum ve střední části Ukrajiny a zabil nejméně 16 lidí. Lázeňský léčebný dům Praha v Luhačovicích nesmí dočasně přijímat nové klienty. Zlínští krajští hygienici to nařídili kvůli epidemii gastroenteritidy, tedy střevního onemocnění. Případů tam evidují přes 170. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice. Poslední případ z kauzy bývalého poslance Dominika Ferryho se vrací na začátek. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v případu, kde Ferry čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky a věcí se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Informovala o tom Česká televize s odkazem na databázi Infosoud. Mluvčí městského soudu Julie Hausová zprávu zatím nepotvrdila, rozhodnutí podle ní nebylo doručeno všem účastníkům. Knihovna Václava Havla se přejmenovala, nově nese název první prezidentská knihovna. Oznámil to šéf její správní rady David Dušek a nové jméno se objevilo i na webu a na sociálních sítích instituce. Havlovo jméno už knihovna používat nesmí, protože k tomu nemá souhlas vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Podílet se nadále nebude ani na organizaci ceny Václava Havla. Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně vzrostly o 1,9%, v červenci to bylo 1,7%. Statistický úřad tím potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. V prvním červenci se ceny zvýšily o 0,3%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, naopak potraviny šly dolů, trvanlivé mléko a vepřové zlevnily meziročně.

0: Trenér Jindřich Trpišovský mluví o nejtěžší prověrce, jaká je čeká. A na závěr něco pro milovníky historie. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera, němž je podle tradice ukryt úlomek kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus, skrýval ještě jedno tajemství. Vědci v něm objevili takzvanou dotýkanou relikvii, tedy kus dřeva, který se dotýkal té hlavní. Zjištění představil na mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě geoinformatik Jiří Šindelář z organizace Naše historie.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
1: Dopravní servis.
0: Provoz teď hodně komplikují nehody na několika místech. Na dálnici D1 mezi 44. a 45. kilometrem ve směru na Brno havarovala dvě vozidla. Pravý pruh i pruh pro pomalá vozidla jsou uzavřené, na místě zasahuje policie. Na silnici 11 u Uša na Šumpersku se před chvílí střetla dvě nákladní vozidla, provoz je tam silný. A na silnici 53 u Branišovic na Brněnsku probíhají záchranné práce po nehodě, komunikace je neprůjezdná, doprava je odkloněná přes Vlasatice. Z omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, řidiči tam musí počítat z koloně až do října příštího roku. Sjízdnost dálnic je jinak bez větších omezení. Bez dopravy vše, hezký zbytek dne přeje Honza a Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Ve zprávách dnes. Inflace v Česku v srpnu zrychlila. Knihovna Václava Havla nese nové jména. Soud zrušil osvobozující verdikt v poslední části Ferryho kauzy. Čínská firma podle zjištění novinářů zásobovala ruskou výrobu sebevražedný tronů. V vázeňském domě v Luhačovicích se šíří střevní onemocnění a hygienici zakázali přijímat nové klienty. Ve sportu si tenistka Jelena Rybakinová zajistila post světové jedničky a fotbalisté Slávie vstupují do Ligy mistrů.
0: Počasí.
1: Pakneme, jak je venku. Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, v úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Provoz teď hodně komplikují nehody na několika místech. Na dálnici D1 mezi 44. a 45. kilometrem ve směru na Brno havarovala dvě vozidla. Pravý pruh i pruh pro pomalá vozidla jsou uzavřené, na místě zasahuje policie. Na silnici 11 u Ušan na Šumpersku se před chvílí střetla dvě nákladní vozidla, provoz je tam silný. A na silnici 53 u Branišovic na Brněnsku probíhají záchranné práce po nehodě, komunikace je neprůjezdná, doprava je odkloněná přes Vlasatice. Z omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, řidiči tam musí počítat s koloně až do října příštího roku. Sjízdnost dálnic je jinak bez větších omezení. Bez dopravy vše, hezký zbytek dne přeje Honza a Čet Rádio.

0: Koukám ven a to nebe se dneska vůbec nehne. Porád jenom ta šeď a 19 stupňů, jako by se počasí rozhodlo, že dál to nikam nepůjde.
1: Dobré odpoledne všem od Čet rádia, tady Bucipal a Vlasta a hodiny nám ukazují 15.40.
0: A ty si prej dneska přines nějaký příběh, jo. Tak jsem s ním, jsem zvědavá teda po svém, nebudu to říkat tak, jak nesmím.
1: 15. ledna 2009 letělo letadlo z New Yorku a hned po startu narazilo do hejna hus.
0: Do hus? To snad ne.
1: Přesně do hus oba motory zasly a pilot jmenoval se Sullenberger. Měl asi 3 minuty na to, aby rozhodl, co dál.
0: 3 minuty. To je jako uvařit vajíčko na měkko a mezi tím zachránit letadlo.
1: No jo, a on se rozhodl nepřistávat na letišti, ale na řeku Hudson, přímo do New Yorku.
0: Na vodu? To zní jako sebevražda, ne jako záchrana.
1: A přitom to byla ta jediná rozumná volba, protože na letiště by to nedotáhli. Přistál hladce křídlo u křídla s hladinou a letadlo zůstalo celé na vodě.
0: A co lidi na palubě?
1: 155 lidí a všichni přežili. Trajekty byly u letadla během pár minut a vytahovali cestující z křídel jako kachny z rybníka.
0: Jo, to je fakt síla. A ten pilot, ten šel poslední ven, že jo, to se tak vždycky říká.
1: A ještě se dvakrát vrátil zkontrolovat kabinu, jestli tam někdo nezůstal. Pak z něj udělali hrdinu, on sám říkal, že to byl jen dobře odvedený kus práce.
0: No a to je možná to nejlepší na tom příběhu, že to bral takhle.
1: 15 hodin zprávy Čet rádia.
0: A teď hudba.
2: Čet rádio!

0: Je 16 hodin.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu Honza a jsou tu zprávy Čet rádia. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Bosna a Hercegovina vyhostila srbské diplomaty kvůli pohřbu Ratka Mladije. Žalobce podal obžalobu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Knihovna Václava Havla mění jméno, Havlovo jméno už nesmí používat. Na ukrajinské frontě je stále víc robotů. Bezpilotní pozemní vozidla vozí zásoby a odváží rané vojáky z míst, kam se evakuační týmy nedostanou. Podle dostupných údajů je ukrajinští vojáci nasadili do začátku září v přibližně 112 tisících misích. Záběry z bojů, které se objevují na internetu, ukazují, jak zásadní roli tyto stroje postupně hrají. Kauza dopravních zakázek Olomouckého kraje míří k soudu. Žalobce z vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal obžalobu na 8 lidí a jednu firmu. Případ, který dostal jméno Autostráda, se týká údajně zmanipulovaných zakázek v dopravě a projedná ho Olomoucký krajský soud. Informovalo o tom zastupitelství na svých internetových stránkách. Knihovna Václava Havla už se tak nejmenuje. Nově nese název první prezidentská knihovna, protože k užívání Havlova jména nemá souhlas vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Změnu oznámil šéf správní rady David Dušek a instituce ji zveřejnila i na svém webu a na sociální síti. Knihovna se zároveň nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Bosna a Hercegovina vyhostila dva srbské diplomaty. Reaguje tak na pondělní pohřeb válečného zločince Ratka Mladije v Bělehradě, kterého se podle bosenské strany zúčastnili tisíce lidí, včetně srbských vládních politiků a zástupců armády. Bosenský ministr zahraničí to komentoval slovy, že Srbsko překročilo meze. Bělehrad naopak mluví o eskalaci vztahu a chce prověřit právní i politické okolnosti celého kroku, napsal server Balkan Insight. Ve Zlíně definitivně skončila hrubá demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém bakovském areálu. Několik vrchních pater se zřítilo samo už během rána. Poslední zbytek objektu pak krátce po druhé hodině odpoledne strhl bagr s hydraulickými nůžkami, který váží 100 tun. A teď sport. Hokejisté Pardubic vstoupí do třetího zápasu Ligy mistrů s ideální vizitkou, po dvou odehraných kolech mají plný počet bodů a zatím neinkasovali ani jednu branku. Extraligoví šampioni teď pojedou na led finského týmu Saipa Lappeenranta, který v minulé finské sezóně skončil třetí. Tenise se mění pořadí na špici. Jelena Rybakinová je v semifinále US Open a po turnaji v New Yorku se stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Ještě před startem Grand Slamu přitom kvůli potížím s kotníkem řešila, jestli vůbec bude moc hrát. V 27 letech je druhou nejstarší tenistkou.

0: Stoupnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
0: Na silnicích je dnes bohužel hodně nehod. Na silnici 54 u Veselí nad Moravou je po nehodě uzavírka. Doprava jede po objízdné trase, provoz omezí zhruba do 7:30 večer. V Brně v ulici Žerošická havarovalo vozidlo. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici pro mý třídy 35 u Lešné na Vsetínsku havarovalo osobní auto. K nehodě míří záchranné složky. Ale bourali v ulici Vídeňská v Brně, kde je neprůjezdný střední pruh, a hlásí se i nehody v Kunovicích a v Českých Budějovicích ulici na Dlouhé Louce. Z omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky a tvoří se tam kolony, omezení má trvat až do října příštího roku. Řidiči směřující k hranicím s Rakouskem musí i nadále počítat s uzavírkami silnic třetích tříd kolem stavby D3 u Kaplice. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Řešte opatrně, sledujte značení u nehod a buďte na cestách trpěliví. Za dopravní servis se loučí Honza, Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Co byste dnes neměli minout? Vozna vyhostila srbské diplomaty kvůli pohřbu válečného zločince a Bělehrad mluví o eskalaci. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo obžalobu v kauze zmanipulovaných dopravních zakázek. Knihovna Václava Havla se přejmenovala, jméno ex-prezidenta už v názvu mít nemůže. Na ukrajinské frontě se rozšiřuje nasazení bezpilotních pozemních vozidel. Ve Zlíně skončila hrubá demolice vyhořelé budovy 34. A ve sportu hokejové Pardubice pokračují v lize mistrů a Jelena Rybakinová bude novou světovou jedničkou.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 18. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Pak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, neděli deštivo, teploty kolem 20, pondělí zataženo, teploty kolem 21, úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Na silnicích je dnes bohužel hodně nehod. Na silnici 54 u Veselí nad Moravou je po nehodě uzavírka. Doprava jede po objízdné trase, provoz omezí zhruba do 7:30 večer. V Brně v ulici Žerošická havarovalo vozidlo. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici první třídy 35 u Lešné na Vsetínsku havarovalo osobní auto, k nehodě míří záchranné složky. Ale bourali v ulici Vídeňská v Brně, kde je neprůjezdný střední pruh a hlásí se i nehody v Kunovicích a v Českých Budějovicích ulici na Dlouhé Louce. Z omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba křižovatky a tvoří se tam kolony, omezení má trvat až do října příštího roku. Řidiči směřující k hranicím s Rakouskem musí i nadále počítat s uzavírkami silnic třetích tříd kolem stavby D3 u Kaplice. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Řešte opatrně, sledujte značení u nehod a buďte na cestách trpěliví. Za dopravní servis se loučí Honza, Čet Rádio. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Fakt, dodělala jsem to až v noci a bylo mi z toho blbě, že jsem si to nechala na poslední chvíli.
1: To ti nezávidím. Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio, jestli si někdo právě naladil.
0: Je 16.40 a venku pořád ta stejná šeť, 19 stupňů, jako by se nebe rozhodlo netvářit se dneska vůbec nijak.
1: No jo, aspoň neprší. A mám pro tebe něco ze sportu, co mě dneska fakt zaujalo.
0: Tak jsem s tím.
1: Rybakinová bude nová světová jednička v tenise. Ještě před turnajem řešila bolavý kotník a najednou je z toho historicky nejvýš postavená hráčka Kazachstánu.
0: Počkej, ona ale ještě ani nevyhrála celý turnaj, ne. Jenom je v semifinále.
1: No jo, přesně to je to zvláštní. Vy se sečtou tak, že jí to na jedničku stačí, i kdyby dál prohrála.
0: Tak to mi nepřijde úplně fér, být jednička a přitom ještě nedohrát turnaj.
1: Já bych řekl, že je to spravedlivý, počítá se to za celý rok, ne za jeden zápas.
0: Jenže lidem se pak řekne, tahle je teď nejlepší na světě a ona zrovna může vypadnout v semifinále.
1: To se stává i jinde, žebříček je žebříček. Mě na tom fascinuje spíš to, jak rychle se to může otočit, ještě před pár týdny řešila, jestli vůbec bude hrát.
0: No jo, to je fakt slušný obrat. Ale stejně, jednička bez finále, to mi vrtá hlavou.
1: To necháme být, každý na to máme svůj názor a klidně se k tomu vrátíme.
0: Klidně. Za hodinu v pět jsou zprávy Čet Rádia, tak si to zatím nechte projít hlavou.
1: A my zase za hodinu, teď hlas dostane hudba.
2: Čet Rádio! Čet Rádio!

0: Je 17 hodin.
1: Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy ČT Rádia. Hlavní události v kostce. Bosna a Hercegovina vyhostila srbské diplomaty kvůli pohřbu Ratka Mladije. Žalobce podal obžalobu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Knihovna Václava Havla mění jméno, Havlovo jméno už nesmí používat. Ve Zlíně definitivně skončila hrubá demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Několik horních pater se zřítilo samo už během rána. Poslední zbytek objektu pak krátce po druhé hodině odpoledne strhl bagr s hydraulickými nůžkami, který váží 100 tun. Na ukrajinské frontě je stále víc robotů. Bezpilotní pozemní vozidla vozí zásoby a odváží rané vojáky z míst, kam se evakuační týmy nedostanou. Podle dostupných údajů je ukrajinští vojáci nasadili do začátku září v přibližně 112 tisících misích. Záběry z bojů, které se objevují na internetu, ukazují, jak zásadní roli tyto stroje postupně hrají. Knihovna Václava Havla už se tak nejmenuje. Nově nese název první prezidentská knihovna, protože k užívání Havlova jména nemá souhlas vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Změnu oznámil šéf správní rady David Dušek a instituce ji zveřejnila i na svém webu a na sociální síti. Knihovna se zároveň nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Bosna a Hercegovina vyhostila dva srbské diplomaty. Reaguje tak na pondělní pohřeb válečného zločince Ratka Mladije v Bělehradě, kterého se podle bosenské strany zúčastnili tisíce lidí, včetně srbských vládních politiků a zástupců armády. Bosenský ministr zahraničí to komentoval slovy, že Srbsko překročilo meze. Bělehrad naopak mluví o eskalaci vztahu a chce prověřit právní i politické okolnosti celého kroku, napsal server Balkan Insight. Kauza dopravních zakázek Olomouckého kraje míří k soudu. Žalobce z vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal obžalobu na 8 lidí a jednu firmu. Případ, který dostal jméno Autostráda, se týká údajně zmanipulovaných zakázek v dopravě a projedná ho Olomoucký krajský soud. Informovalo o tom zastupitelství na svých internetových stránkách. A teď sport. Hokejisté Pardubic vstoupí do třetího zápasu Ligy mistrů s ideální vizitkou, po dvou odehraných kolech mají plný počet bodů a zatím neinkasovali ani jednu branku. Extraligoví šampioni teď pojedou na led finského týmu Saipa Lappeenranta, který v minulé finské sezóně skončil třetí. Tenise se mění pořadí na špici. Jelena Rybakinová je v semifinále US Open a po turnaji v New Yorku se stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Ještě před startem Grand Slamu přitom kvůli potížím s kotníkem řešila, jestli vůbec bude moc hrát. V 27 letech je druhou nejstarší tenistkou, která na trůn vystoupala a jako první reprezentantka Kazachstánu doma má zatím 13 titulů. A na závěr něco, co může zachraňovat život. Olomoucký kraj rozjel se začátkem školního roku kampaň na podporu darování krve s názvem Tvůrci zítřka. Míří hlavně na středoškoláky a jejich učitele, což je podle náměstka hejtmana Vladimíra Lechnovského asi 10 000 možných dárců. Vás nejlepšími výsledky navíc může získat až 500 000 korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 18. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a

držením. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň mezi 30. a 32. kilometrem se stala hned dvojice nehod, tvoří se tam kolony a vozidla stojí i v odstavném pruhu, dávejte pozor. Olomoučan na Blanensku se před chvílí stala nehoda se zraněním, na místě stále probíhá vyprošťování havarovaného vozidla. V Praze v ulici Střelnišná došlo před chvílí k nehodě, místo míří záchranné složky, počítejte s komplikacemi v okolí. Na křižovatce dálnic D1 a D2 Brně pokračuje rekonstrukce, na sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a omezení potrvá až do 20. října. V Praze dál probíhá oprava Libenského mostu, takže dlouhodobě počítejte s omezením provozu i tramvají v této oblasti. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Hezké odpoledne, za volantem přeje Honza a Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. O čem se dnes mluví? Bosna vyhostila srbské diplomaty kvůli pohřbu válečného zločince a Bělehrad mluví o eskalaci. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo obžalobu v kauze zmanipulovaných dopravních zakázek. Knihovna Václava Havla se přejmenovala, jméno ex-prezidenta už v názvu mít nemůže. Na ukrajinské frontě se rozšiřuje nasazení bezpilotních pozemních vozidel. Ve Zlíně skončila hrubá demolice vyhořelé budovy 34. A ve sportu hokejové Pardubice pokračují v lize mistrů a Jelena Rybakinová bude novou světovou jedničkou.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 20, v pondělí zataženo, teploty kolem 21, v úterý deštivo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 17. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 směrem na Prahu mezi 189. a 188. kilometrem havarovalo vozidlo. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce a hrozí nebezpečí, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň mezi 30. a 32. kilometrem se stala hned dvojice nehod, tvoří se tam kolony a vozidla stojí i v odstavném pruhu, dávejte pozor. Olomoučan na Blanensku se před chvílí stala nehoda se zraněním, na místě stále probíhá vyprošťování havarovaného vozidla. V Praze v ulici Střelnišná došlo před chvílí k nehodě. Místo míří záchranné složky, počítejte s komplikacemi v okolí. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce. Na sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a omezení potrvá až do 20. října. V Praze dál probíhá oprava Libenského mostu, takže dlouhodobě počítejte s omezením provozu i tramvají v této oblasti. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Hezké odpoledne, za volantem přeje Honza a Čet Rádio.

0: to ti řeknu rovnou, Kára tam stála přes noc a ani škrábnutí, takže ten tvůj strach byl zbytečný.
1: Zbytečný jako vždycky, jasně. Dobrý podvečer všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio.
0: A je 17.40 nebo taky za 20 minut 6, jak je komu libo.
1: Venku je pořád těch 19 stupňů, polojasno, docela příjemný večer na to září.
0: Měl jsem chuť ti pustit dneska něco jiného, tak jsem si vzpomněl na jeden příběh z Kalifornie.
1: To zní jako začátek westernu.
0: Skoro. Eagles Hotel California, rok 1976. A víš, že tu skladbu skoro zahodili, protože se jim zdála moc dlouhá pro rádio?
1: Fakt. Vždyť je to jejich nejznámější věc.
0: No právě. Don Felder přinesl tu kytarovou linku na kazetě, kterou nahrál doma na pláži, a Don Henley si k tomu pak napsal text o tom, jak to v Kalifornii vypadá zvenku a jak uvnitř.
1: Já jsem vždycky myslela, že je to jenom o nějakým hotelu, kam se nedá utéct.
0: Přesně o tom to je, ale oni sami řekli, že je to metafora na tu hollywoodskou slávu, jak tě pohltí a nepustí.
1: No jo, ale mně to vždycky přišlo přehnaný, ten mýtus kolem toho textu, jako by tam bylo schovaný bůh ví co.
0: Není tam schovaný nic tajného, to je fakt. Lidi si do toho naklikali satanismus a co všechno, a přitom je to podle mě jasný jako facka.
1: No a právě proto mi to přijde trochu nudný, když se to tak rozmázlo. Mně se líbí víc ten kytarový part na konci než ten text.
0: To je zas blbost, ten text je to nejlepší na té písničce, bez něj by to bylo jenom hezký kytarový solo a nic víc.
1: Tak to teda nesouhlasím a nepohnu se z toho.
0: Já taky ne, takže tady zůstaneme každej u svýho.
1: Necháme to plavat, protože za chvilku v 6 jsou zprávy Čet Rádia a my se tu budeme akorát dohadovat zbytečně.
0: No jo, tak si to poslechněte sami a udělejte si názor. Tady je ta kytara, co mě přesvědčila víc než ten text. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza. Vítejte u zpráv Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Bosna a Hercegovina vyhostila srbské diplomaty kvůli pohřbu Ratka Mladije. Žalobce podal obžalobu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Knihovna Václava Havla mění jméno, Havlovo jméno už nesmí používat. Ve Zlíně definitivně skončila hrubá demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Několik vrních pater se zřítilo samo už během rána. Poslední zbytek objektu pak krátce po druhé hodině odpoledne strhl bagr s hydraulickými nůžkami, který váží 100 tun. Knihovna Václava Havla už se tak nejmenuje. Nově nese název první prezidentská knihovna, protože k užívání Havlova jména nemá souhlas vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Změnu oznámil šéf správní rady David Dušek a instituce ji zveřejnila i na svém webu a na sociální síti. Knihovna se zároveň nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Bosna a Hercegovina vyhostila dva srbské diplomaty. Reaguje tak na pondělní pohřeb válečného zločince Ratka Mladije v Bělehradě, kterého se podle bosenské strany zúčastnili tisíce lidí, včetně srbských vládních politiků a zástupců armády. Bosenský ministr zahraničí to komentoval slovy, že Srbsko překročilo meze. Bělehrad naopak mluví o eskalaci vztahu a chce prověřit právní i politické okolnosti celého kroku, napsal server Balkan Insight. Na ukrajinské frontě je stále víc robotů. Bezpilotní pozemní vozidla vozí zásoby a odváží rané vojáky z míst, kam se evakuační týmy nedostanou. Podle dostupných údajů je ukrajinští vojáci nasadili do začátku září v přibližně 112 tisících misích. Záběry z bojů, které se objevují na internetu, ukazují, jak zásadní roli tyto stroje postupně hrají. Kauza dopravních zakázek Olomouckého kraje míří k soudu. Žalobce z vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal obžalobu na 8 lidí a jednu firmu. Případ, který dostal jméno Autostráda, se týká údajně zmanipulovaných zakázek v dopravě a projedná ho Olomoucký krajský soud. Informovalo o tom zastupitelství na svých internetových stránkách. A teď sport. Hokejisté Pardubic vstoupí do třetího zápasu Ligy mistrů s ideální vizitkou, po dvou odehraných kolech mají plný počet bodů a zatím neinkasovali ani jednu branku. Extraligoví šampioni teď pojedou na led finského týmu Saipa Lappeenranta, který v minulé finské sezóně skončil třetí. Tenise se mění pořadí na špici. Jelena Rybakinová je v semifinále US Open a po turnaji v New Yorku se stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Ještě před startem Grand Slamu přitom kvůli potížím s kotníkem řešila, jestli vůbec bude moc hrát. V 27 letech je druhou nejstarší tenistkou, která na trůn vystoupala a jako první reprezentantka Kazachstánu doma má zatím 13 titulů. A na závěr něco, co může zachraňovat život. Olomoucký kraj rozjel se začátkem školního roku kampaň na podporu darování krve s názvem Tvůrci zítřka. Míří hlavně na středoškoláky a jejich učitele, což je podle náměstka hejtmana Vladimíra Lechnovského asi 10 000 možných dárců. Dva s nejlepšími výsledky navíc může získat až 500 000 korun.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě zataženo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

0: Příběh dne.
1: Bylo psáno na leden roku 1925, když v odlehlém aljašském městečku Nome vypukla záškrtová epidemie a docházel jediný lék, který mohl zachránit děti před udušením. Nejbližší zásoba séra byla v Anchorage, ale mezi oběma místy ležela stovka mil zamrzlé divočiny, kam se v tu dobu nedalo doletět ani dojet vlakem. Úřady se tedy rozhodly pro řešení staré jako sama Aljaška, pro psí spřežení, a zorganizovali štafetu více než 20 mušerů, kteří si sérum předávali jeden od druhého jako pochodeň. Poslední a nejnebezpečnější úsek běžel v naprosté vánici a mrazu, kdy teploty klesaly hluboko pod bod, při němž člověk ještě dokáže jasně uvažovat. Vedl ho mušr Gunnar Kásen a v čele jeho spřežení běžel černý sibirský husky jménem Balto, který dokázal najít cestu i tam, kde ji lidské oko ve sněhové bouři vůbec nevidělo. Balto Several Times zachránil spřežení před sjetím z cesty i před pádem do Polynie, ačkoliv to sám nemohl vědět jistě, jen instinktem vycítil nebezpečí. Sérum dorazilo do Nome dřív, než se čekalo, epidemie byla zažehnána a žádné další dítě už kvůli záškrtu nezemřelo. Celá štafeta, později nazvaná Velký závod milosrdenství, urazila vzdálenost přes 1000 kilometrů za pouhých 5,5 dne, což byl tehdy naprosto ohromující výkon. Balto se stal symbolem té záchrany a dodnes po něm nese jméno socha v newyorském Central Parku, k níž chodí lidé i po 100 letech. Tenhle příběh nám připomíná, že i uprostřed nejtemnější zimy a zdánlivě neřešitelné situace se najde cesta. Pokud jsou lidé ochotni spojit síly a jít dál, krok za krokem, i když vidí sotva na 2 metry před sebe.
2: Čet Radio. Čet Radio.

0: počasí.
1: Večer u Čet rádia a Honza k němu přidává, jak bude v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě zataženo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 18 a 20 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 18. A tím počasí končí. Vidný večer a dobrou náladu přeje Honza.

0: Dobrý podvečer, tady Bucifal a Vlasta, je 18.40.
1: Ty se dneska tváříš, jako bys spal pod mostem.
0: Koro. Hra mi v noci nějak vyčela, tak jsem se šel podívat a pak jsem už neusnul.
1: No a venku je pořád to samý, 19 stupňů a zataženo, jako by se nebe rozhodlo, že dneska nic nepředvede. Mám pro tebe tip na výlet, Bucifale, jestli teda máš sílu poslouchat.
0: Sílu mám jenom pomalu.
1: Propast Macocha. Byla jsem tam loni na podzim a ještě teď z toho mám husí kůži, ta díra je fakt obrovská.
0: To je ta v Moravském Krasu, ne? Kolikže to je hluboká?
1: Přes 130 metrů. A dolů se dá i lodičkou po podzemní řece, jeskyněmi.
0: Na lodičku bych se snad odhodlal. Na to koukání dolů z vyhlídky bych si radši sedl.
1: Tam jsou dvě vyhlídky, jedna nahoře u parkoviště a druhá níž, kam se jde pěšky lesem.
0: To zní jako místo, kam bych vzal i vnuka, jestli teda uteče od tabletu.
1: Uteče, tam se nedá koukat do tabletu, tam se člověk musí koukat pod nohy.
0: 19 zprávy a teď hudba.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie si.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Letadlo ukrajinského prezidenta mělo být při odletu z Moldavska ohroženo dronem. Ministr průmyslu chce zapojit české firmy do obnovy Ukrajiny. Řidiči by příští rok mohli za dálniční známku zaplatit stejně jako letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO pojede v listopadu na Ukrajinu a vezme s sebou početnou delegaci podnikatelů. Ta je naplánovaná od 10. do 12. listopadu a jejím cílem je zapojit české firmy do obnovy země. Ministr zároveň představil program Záruka obnova Ukrajiny, v němž mohou firmy působící na Ukrajině žádat o úvěry se státní garancí. Podvodů v kyberprostoru v Česku dál přibývá. Útočníci se vydávají za bankéře nebo policisty, získají důvěru a pak z lidí pod nátlakem vymámí třeba přístup do internetového bankovnictví. Podle aktuálních dat České bankovní asociace přišli klienti bank za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun. Americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu republikánské strany v Dallasu slíbil, že v případě vítězství republikánů v listopadových volbách do kongresu dostane každý dospělý Američan $5,000, tedy v přepočtu 104 tisíce korun. V opačném případě voličům předpovídal peklo. Amerikanista Tomáš Kovaňa z New York University Prague to považuje za otevřenou korupci, kterou by demokraté mohli hnát k soudu a republikánům podle něj hrozí ztráta obou komor kongresu. Za průjezd po dálnicích by řidiči mohli příští rok platit stejně jako letos. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou právě probírají poslance. Koalice chce zrušit pravidelnou valorizaci ceny dálniční známky, kterou zavedla předchozí vláda. Podle Martina Kupky by se to ve výsledku všem prodraželo. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhlo při odletu z Moldavska do Norska dron. Podle listu Kyiv Independent narušil ruský bezpilotní stroj typu Šáhyd nejprve moldavský a potom rumunský vzdušný prostor. O incidentu mluvil i norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale tvrdí, že šlo o obecný letecký poplach a Zelenskému nic nehrozilo. Podle analytika a reportéra serveru Voxpot Adama Sibery Kyjev zatím o pokusu o atentát nemluví. A teď sport. Fotbalová Sparta zaplatí 600 tisíc korun za chování svých fanoušků při domácím derby se Sláví v 6. kole první ligy. Poloviční pokutu dostal Baník Ostrava kvůli příznivcům v zápase s Olomoucí. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Kateřina Siniaková může na US Open vstoupit do tenisové historie. Pokud s americkou partnerkou Taylor Townsendovou vyhraje finále ženské čtyřhry, stane se první tenistkou, která má kariérní Grand Slam ve dvojhře družek dvakrát, tedy se dvěma různými spoluhráčkami. A na závěr něco, co určitě potěší fanoušky rychlých kol. Studenti Vysoké školy báňské v Ostravě sami navrhli a postavili elektrické sportovní auto, které se nazývá Titan. Stříbrný stroj má výkon srovnatelný s těžkým nákladním autem, na stovku zrychlí za méně než 4 sekundy a testování na cvičném okruhu už zvládl.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočíňte si a mějte se krásně, zdraví Honza.

0: Počasí.
1: Hezký večer, posluchači. Tady Honza, den se chýlí ke konci, tak co nám chystá ten další? Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 18 a 20 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 18. A tím počasí končí. Klidný večer a dobrou náladu přeje Honza.

0: Dobrý večer všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio.
1: Je 19.40, venku 18 stupňů a pořád ta stejná zataženo obloha jako celý den, nic se nezměnilo.
0: Tak jo, nebudeme kolem toho chodit, mám pro lidi tip na dnešní večer.
1: No jo, jsem s tím, ale nejdřív se nadechni, ať víme, o co jde.
0: Kind of Blue od Milese Davise. Album z roku 1959.
1: AM Jazz. To bude na dlouhé povídání, viď?
0: Nebude, protože je to jednoduché. 6 skladeb, klid, prostor, žádné honění.
1: To zrovna dneska sedí, když je venku takhle šedivo a člověku se nikam nechce.
0: Přesně proto to říkám.
1: Já bych spíš usnul na gauči, ale budiš, taky forma relaxace.
0: Klidně usni, ono to album je i na to skvělé. Ale komu se nechce spát, tomu ta hudba dá prostor přemýšlet.
1: A co ten trumpet, hraje tam pořád nebo se střídá s někým?
0: Střídá, je tam i saxofon, John Coltrane. A klavír, na kterém hraje Bill Evans, ten tomu dává tu zvláštní barvu.
1: Jasně, teď už vím, proč to lidi pořád zmiňují jako nejlepší jazzové album vůbec.
0: No a přesně proto to dneska navrhuju, komu se nechce nic řešit a jenom chce večer stlumit.
1: Dobře, tak já teď zajdu otevřít okno, ať se sem trochu dostane vzduch, než tu zatupneme.
0: Běž a nám ve 20 hodin zprávy Čet Rádia, mezi tím pustíme písničku, ať se tu trochu uvolní atmosféra.

0: Je 20 hodin.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínáme zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Letadlo ukrajinského prezidenta mělo být při odletu z Moldavska ohroženo dronem. Ministr průmyslu chce zapojit české firmy do obnovy Ukrajiny. Řidiči by příští rok mohli za dálniční známku zaplatit stejně jako letos. Americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu republikánské strany v Dallasu slíbil, že v případě vítězství republikánů v listopadových volbách do kongresu dostane každý dospělý Američan $5,000, tedy v přepočtu 104 000 korun. V opačném případě voličům předpovídal peklo. Amerikanista Tomáš Kovaňa z New York University Prague to považuje za otevřenou korupci, kterou by demokraté mohli hnát k soudu a republikánům podle něj hrozí ztráta obou komor kongresu. Podvodů v kyberprostoru v Česku dál přibývá. Útočníci se vydávají za bankéře nebo policisty, získají důvěru a pak z lidí pod nátlakem vymámí třeba přístup do internetového bankovnictví. Podle aktuálních dat České bankovní asociace přišli klienti bank za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun. Za průjezd po dálnicích by řidiči mohli příští rok platit stejně jako letos. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou právě probírají poslanci. Koalice chce zrušit pravidelnou valorizaci ceny dálniční známky, kterou zavedla předchozí vláda. Podle Martina Kupky by se to ve výsledku všem prodrželo. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO pojede v listopadu na Ukrajinu a vezme s sebou početnou delegaci podnikatelů. Ta je naplánovaná od 10. do 12. listopadu a jejím cílem je zapojit české firmy do obnovy země. Ministr zároveň představil program Záruka obnova Ukrajiny, v němž mohou firmy působící na Ukrajině žádat o úvěry se státní garancí. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhlo při odletu z Moldavska do Norska dron. Podle listu Kyiv Independent narušil ruský bezpilotní stroj typu Šáhyd nejprve moldavský a potom rumunský vzdušný prostor. O incidentu mluvil i norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale tvrdí, že šlo o obecný letecký poplach a Zelenskému nic nehrozilo. Podle analytika a reportéra serveru Voxpot Adama Siberiky je zatím o pokusu o atentát nemluví. A teď sport. Fotbalová Sparta zaplatí 600 000 korun za chování svých fanoušků při domácím derby se Slavií v 6. kole první ligy. Poloviční pokutu dostal Baník Ostrava kvůli příznivcům v zápase s Olomoucí. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Kateřina Siniaková může na US Open vstoupit do tenisové historie. Pokud s americkou partnerkou Taylor Townsendovou vyhraje finále ženské čtyřhry, stane se první tenistkou, která má kariérní Grand Slam ve dvojhře družek dvakrát, tedy se dvěma různými spoluhráčkami. A na závěr něco, co určitě potěší fanoušky rychlých kol. Studenti Vysoké školy báňské v Ostravě sami navrhli a postavili elektrické sportovní auto, které se nazývá Titan. Stříbrný stroj má výkon srovnatelný s těžkým nákladním autem, na stovku zrychlí za méně než 4 sekundy a testování na cvičném okruhu už zvládl.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Užijte si večer podle svých představ. Zdraví váš Honza.

0: Kulturní tip na večer. Dnes večer bych vám rád doporučil hudební album Blue od Johnny Mitchell, které vyšlo v roce 1971. Je to niterná zpověď o lásce, loučení a hledání sama sebe, protkaná křehkým zpěvem a citlivou kytarou i klavírem. Johnny Mitchell tu otevírá své nitro s upřímností, jaká byla v té době v populární hudbě naprosto výjimečná, a písně jako River nebo a Kiss of You se staly nadčasovými klenoty. Album potěší každého, kdo má rád introspektivní folkovou hudbu a texty, které se dotýkají duše. Je ideální pro klidný večer, kdy si chcete pustit sluchátka, stlumit světla a nechat se unášet upřímnými melodiemi. Milovníci autorské písně a citlivých textů si přijdou naprosto na své. Přeji vám s Čet rádiem krásný a poklidný kulturní večer.
1: Čet rádio!

Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevný, na věky bude stát.

Někdy každému z nás slunce zakryjou domy a přes odlesk doby proteče dlouhý čas. Všechno se ve chvíli zlomí a na rty ti padají slaný kapky z řas. Předem utichly boje, tak otevři oči, dneska je sluncem tvoje a šedomodrý nebe balancuje na klávesách štěstí. Ptáme se smím, tak dlouho až uletí. Lidi zas bloudí ulicí a mezi prsty nám protejkají životy a přes různý cesty a času tak málo je něco změnit. Slova se zachytí na rtech, prosím to sdělit. A čas prý vyléčí rány a každá jizva v duši má svoji cenu. Jenže karty jsou dány a osud má právo udělat kdykoliv změnu. Někdy marně slepuju střípky štěstí a pro pocit do tváří vlepuju smích. A kolem čím dál víc sevřených pěstí a na srdci přibylo krvavých rých. Neboj, všechno zas bude dobrý, vítr mraky rozfouká ve správný čas. Rozpustí nad tebou nebe jen modrý a najdeš tu sílu to překonat zas. Uvidíš, zas bude fajn, hlavu vzhůru, všechno to zvládneš, dokážeš překonat všechno, už chápu.

0: nejsi v tom sám, dobře to znám. Občas mám pocit, že nevím jak dál. Moje cesta se ztrácí v mlze, mý kroky jsou těžší a nevím co bude. Každému z nás se někdy podlamujou nohy. Každý úder se dále vrátit do hry, věř mi. Nic není věčný, všechno to jednou rozbiješ pěstí. Za tím všem zas uvidíš světlo. Vždycky je to jenom o tom, jak to vemeš. Prohry přijdou, budou,
1: to neřeš.
0: Ani nebe není nikdy pořád modrý. Kdyby bylo pořád modrý, tak je nudný. Nemyslíš? Myslím, že je to tak daný. Projít tu cestu nebude snadný. Já, ty, všichni to samý. Rojeme se s životem, co síly stačí. Občas to bolí, ale takový je život. Říká se, že čas všechno zhojí.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Zajet z večerní předpovědí noc i zítřek v jednom balení. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Geometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 18 a 20 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 18. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

Vy vážně bral jste pouhý vtip, to špatně znáte, dámy. S hlavou jste se mi líbil líp, však bez hlavy co s vámi. A z jejich úst se řinul smích, jak voda přes oblásky. Tak jsem tu svoji hlavu zdvihl,

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer, jsem tu pro vás, jmenuji se Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Letadlo ukrajinského prezidenta mělo být při odletu z Moldavska ohroženo dronem. Ministr průmyslu chce zapojit české firmy do obnovy Ukrajiny. Řidiči by příští rok mohli za dálniční známku zaplatit stejně jako letos. Americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu republikánské strany v Dallasu slíbil, že v případě vítězství republikánů v listopadových volbách do kongresu dostane každý dospělý Američan $5,000, tedy v přepočtu 104 000 korun. V opačném případě voličům předpovídal peklo. Amerikanista Tomáš Kovaňa z New York University Prague to považuje za otevřenou korupci, kterou by demokraté mohli hnát k soudu a republikánům podle něj hrozí ztráta obou komor kongresu. Za průjezd po dálnicích by řidiči mohli příští rok platit stejně jako letos. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou právě probírají poslanci. Koalice chce zrušit pravidelnou valorizaci ceny dálniční známky, kterou zavedla předchozí vláda. Podle Martina Kupky by se to ve výsledku všem prodraželo. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO pojede v listopadu na Ukrajinu a vezme s sebou početnou delegaci podnikatelů. Ta je naplánovaná od 10. do 12. listopadu a jejím cílem je zapojit české firmy do obnovy země. Ministr zároveň představil program Záruka obnova Ukrajiny, v němž mohou firmy působící na Ukrajině žádat o úvěry se státní garancí. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským málem zasáhlo při odletu z Moldavska do Norska dron. Podle listu Kyiv Independent narušil ruský bezpilotní stroj typu Šáhyd nejprve moldavský a potom rumunský vzdušný prostor. O incidentu mluvil i norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP z prezidentovy kanceláře ale tvrdí, že šlo o obecný letecký poplach a Zelenskému nic nehrozilo. Podle analytika a reportéra serveru Voxpot Adama Sibery Kyjev zatím o pokusu o atentát nemluví. Podvodů v kyberprostoru v Česku dál přibývá. Útočníci se vydávají za bankéře nebo policisty, získají důvěru a pak z lidí pod nátlakem vymámí třeba přístup do internetového bankovnictví. Podle aktuálních dat České bankovní asociace přišli klienti bank za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun. A teď sport. Fotbalová Sparta zaplatí 600 tisíc korun za chování svých fanoušků při domácím derby se Sláví v 6. kole první ligy. Poloviční pokutu dostal Baník Ostrava kvůli příznivcům v zápase s Olomoucí. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Kateřina Siniaková může na US Open vstoupit do tenisové historie. Pokud s americkou partnerkou Taylor Townsendovou vyhraje finále ženské čtyřhry, stane se první tenistkou, která má kariérní Grand Slam ve dvojhře družek dvakrát, tedy se dvěma různými spoluhráčkami. A na závěr něco, co určitě potěší fanoušky rychlých kol. Studenti Vysoké školy báňské v Ostravě sami navrhli a postavili elektrické sportovní auto, které se nazývá Titan. Stříbrný stroj má výkon srovnatelný s těžkým nákladním autem, na stovku zrychlí za méně než 4 sekundy a testování na cvičném okruhu už zvládlo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě zataženo a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše. Příjemný večer, posluchači, váš Honza.
2: Dobrý večer, Čet rádio!

0: Pranostika.
1: Letošnímu období se váže stará lidová pranostika, která praví, že v září musí hospodář dvakrát obléci kabát a jednou jej zase svléci, a vystihuje tak, jak umí být zářijové počasí vrtkavé a proměnlivé. Zítra, tedy v pátek 11. září, se obloha zřejmě rozhodne spíš pro ten kabát, protože nás čeká zataženo bez deště, s teplotami od 12 do 20 stupňů. Pranostika tedy letos možná trochu přehání, žádné časté převlékání kabátu čekat nemusíme, spíš stálé a klidné počasí. I tak si ale ráno vezměte něco teplejšího, 12 stupňů dokáže pěkně zastudit. Přeji vám teď klidný podzimní večer, ať se vám dobře usíná a zítřek vás přivítá mile i bez deště. Krásné sny přeje Vlasta.
2: Chat Radio.

0: Počasí.
1: Hezký večer, posluchači. Tady Honza, den se chýlí ke konci, tak co nám chystá ten další? Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně polojasno a 16, v Ostravě zataženo a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 18 a 20 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 18. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

0: Je 22 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a tady jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Na východě Švýcarska havaroval autobus, nehoda si vyžádala několik lidských životů. Evropská komise znovu píše Česku, že premiér Babiš svůj střet zájmu nevyřešil. Na milánském letišti začalo hořet letadlo, které mířilo do Prahy. Evropská komise poslala Česku další dopis, ve kterém trvá na tom, že premiér Andrej Babiš svůj možný střet zájmu nevyřešil. Podle dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas, nelze nově zřízený fond považovat za slepý fond ani za odpovídající řešení. Vysoce postavený úředník komise v dopise píše, že premiér má stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek odpoledne požár v letadle společnosti EasyJet, které rolovalo po dráze a mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, ti opustili stroj po nouzových skluzavkách. Nikdo se podle italských médií vážně nezranil, příčinou byla nejspíš powerbanka. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby do 10 let zvládla vyslat do kosmu vlastní posádku. Toto na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži informovala agentura AFP. Evropa dnes vlastní pilotované kosmické lodě nemá a při dopravě svých kosmonautů se spoléhá na americké služby. Na východě Švýcarska havaroval autobus a nehodu nepřežilo několik lidí. Informovala o tom policie kantonu Graubünden na síti X, bližší podrobnosti ale zatím neuvedla. Podle dostupných informací šlo o autobus nizozemské společnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila, že se v chráněné krajinné oblasti Beskydy pohybují medvědi. Hlášení o šelmě přicházejí z Frýdecku-Místecka i z okolí Rožnova pod Radoštěm. Minulý týden navíc Vezovice na Zlínsku varovali před medvědicí s mláďaty u obce Lhocko. Starostové okolních obcí teď dostali dopis s doporučeními, jak se mají chovat obyvatelé i turisté. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů domácím zápasem s Lencem a v Edenu se zatím body nerodí, na výsledkové tabuli svítí bezbranková remíza. Pražané čekají na vítězství v základní části téhle soutěže už 19 zápasů. Baník Ostrava má novou posilu obránce Jakuba Albela, který se odpykal trest za účast v korupční kauze. Část fanoušků angažování nese na libě, zvlášť po dvou venkovních porážkách Mladé Boleslavi a Jablonci s celkovým skóre 0-7. Tomáš Skohravý tomu poznamenal, že svět není černobílý. A na závěr něco, co ve světě zoologických zahrad nemá letos obdobu. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo rozmnožit krajty písmenkové, největší hady Afriky a na svět přišlo 10 máda. Dospělí jedinci mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg, v zahradách po celém světě podle databáze žije jen 55 a nikde jinde se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočíňte si, Čet rádio hraje dál. Zdraví Honza.
2: Čet rádio! Čet, čet, čet, čet, čet.

0: Počasí.
1: Krásný pozdní večer, posluchači. Tady Honza s předpovědí na noc a na zítřek. Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Vlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 18 a 20 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 18. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Honza.

0: Je 23 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a tady jsou zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Na východě Švýcarska havaroval autobus, nehoda si vyžádala několik lidských životů. Evropská komise znovu píše Česku, že premiér Babiš svůj střet zájmů nevyřešil. Na milánském letišti začalo hořet letadlo, které mířilo do Prahy. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby do 10 let zvládla vyslat do kosmu vlastní posádku. Toto na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži informovala agentura AFP. Evropa dnes vlastní pilotované kosmické lodě nemá a při dopravě svých kosmonautů se spoléhá na americké služby. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila, že se v chráněné krajinné oblasti Beskydy pohybují medvědi. Hlášení o šelmě přicházejí z Frýdecku-Místecka i z okolí Rožnova pod Radoštěm. Minulý týden navíc Vizovice na Zlínsku varovali před medvědicí smáďaty u obce Lhocko. Starostové okolních obcí teď dostali dopis s doporučeními, jak se mají chovat obyvatelé i turisté. Evropská komise poslala Česku další dopis, ve kterém trvá na tom, že premiér Andrej Babiš svůj možný střet zájmů nevyřešil. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas, nelze nově zřízený fond považovat za slepý fond ani za odpovídající řešení. Vysoce postavený úředník komise v dopise píše, že premiér má stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Na východě Švýcarska havaroval autobus a nehodu nepřežilo několik lidí. Informovala o tom policie kantonu Graubünden na síti X, bližší podrobnosti ale zatím neuvedla. Podle dostupných informací šlo o autobus nizozemské společnosti. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek odpoledne požár v letadle společnosti EasyJet, které rolovalo po dráze a mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, ti opustili stroj po nouzových skluzavkách. Nikdo se podle italských médií vážně nezranil, příčinou byla nejspíš powerbanka. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů domácím zápasem s Lencem a v Edenu se zatím body nerodí, na výsledkové tabuli svítí bezbranková remíza. Pražané čekají na vítězství v základní části téhle soutěže už 19 zápasů. Baník Ostrava má novou posilu obránce Jakuba Albela, který se odpykal trest za účast v korupční kauze. Část fanoušků angažování nese nelibě, zvlášť po dvou venkovních porážkách Mladé Boleslavy a Jablonci s celkovým skóre 0-7. Tomáš Skohravý tomu poznamenal, že svět není černobílý. A na závěr něco, co ve světě zoologických zahrad nemá letos obdobu. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo rozmnožit krajty písmenkové, největší hady Afriky a na svět přišlo 10 mláďat. Dospělí jedinci mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg, v zahradách po celém světě jich podle databáze žije jen 55 a nikde jinde se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 16 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Vidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Honza.

0: Počasí.
1: Nos už klepe na dveře a Honza k ní přidává předpověď na zbytek noci i zítřek. Aktuálně máme zataženo v Praze 15 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 18 a 20 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 18. A to je opravdu poslední dnešní předpověď. Dobrou noc a hezké sny, váš Honza.

0: Je půlnoc.
1: Příjemný pozdní večer, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy ČT Rádia. Co byste dnes neměli minout? Na východě Švýcarska havaroval autobus, nehoda se vyžádala několik lidských životů. Evropská komise znovu píše Česku, že premiér Babiš svůj střet zájmů nevyřešil. Na milánském letišti začalo hořet letadlo, které mířilo do Prahy. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila, že se v chráněné krajinné oblasti Beskydy pohybují medvědi. Hlášení ošelmě přicházejí z Frýdecko-Místecka i z okolí Rožnova pod Radoštěm. Minulý týden navíc Vizovice na Zlínsku varovali před medvědicí smáďaty u obce Lhocko. Starostové okolních obcí teď dostali dopis s doporučeními, jak se mají chovat obyvatelé i turisté. Na východě Švýcarska havaroval autobus a nehodu nepřežilo několik lidí. Informovala o tom policie kantonu Graubünden na síti X, bližší podrobnosti ale zatím neuvedla. Podle dostupných informací šlo o autobus nizozemské společnosti. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek odpoledne požár v letadle společnosti EasyJet, které rolovalo po dráze a mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, ti opustili stroj po nouzových skluzavkách. Nikdo se podle italských médií vážně nezranil, příčinou byla nejspíš powerbanka. Evropská komise poslala Česku další dopis, ve kterém trvá na tom, že premiér Andrej Babiš svůj možný střet zájmů nevyřešil. Podle dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas, nelze nově zřízený fond považovat za slepý fond ani za odpovídající řešení. Vysoce postavený úředník komise v dopise píše, že premiér má stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby do 10 let zvládla vyslat do kosmu vlastní posádku. Toto na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži informovala agentura AFP. Evropa dnes vlastní pilotované kosmické lodě nemá a při dopravě svých kosmonautů se spoléhá na americké služby. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů domácím zápasem s Lencem a v Edenu se zatím body nerodí, na výsledkové tabuli svítí bezbranková remíza. Pražané čekají na vítězství v základní části téhle soutěže už 19 zápasů. Baník Ostrava má novou posilu obránce Jakuba Albela, který se odpykal trest za účast v korupční kauze. Část fanoušků angažování nese nelibě, zvlášť po dvou venkovních porážkách Mladé Boleslavi a Jablonci s celkovým skóre 0-7. Tomáš Skohravý tomu poznamenal, že svět není černobílý. A na závěr něco, co ve světě zoologických zahrad nemá letos obdobu. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo rozmnožit krajty písmenkové, největší hady Afriky, a na svět přišlo 10 mádat. Dospělí jedince mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg, v zahradách po celém světě podle databáze žije jen 55 a nikde jinde se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 15 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 14. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc ČT Rádiem uteče příjemněji. Zdraví Honza.

Dámy a pánové, teď přišla chvíle pro mé oldies. To jsou písně, které se vám kdysi v minulosti líbily, písně, kterým vděčím za to, že už se tady tolik let v Lucerně scházíme. Psal se rok 63, divadlo Semafor, Jiří Šlitr, Jiří Suchý.

0: Divadlo Noc.
1: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 svíček. Na co, podivil jsem se. No na co, kdyby v hotelu vypli prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na Náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 Kč do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. Pondělí v 7 hodin ráno byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8 se jemně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali jimi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před vousatou účetní maršálkovou a žadonil o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxikem. V levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u Narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hovozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my 3 jsme sledovali účetní Věru Úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra Úlisná s výkřikem už to nevydržím se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou: proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala, začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení vedoucí podnikového fotokroužku vyndal fotoaparát s bleskem a začal Úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta Úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčkom. A s beznadějí v očích si přejel rukou pro řídlého Ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell Macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčocháče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil Macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál Macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Jdi kousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle Macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivý. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou.
0: Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka.
1: Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij.
0: Tak mu teda ucpu výfuk.
1: Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu 2 fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydrželi a Wagner sestřel lampičku. Chrápání pod mě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vyšel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist skandal! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z džestrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načež si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté k umakartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystali ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další 2 díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždík.

někomu se zdám, možná patřím sem a možná vám, něčí živý sen, plním všechna přání, tak proč spěchat ven?

tam budou pravdu znát, tak nemá cenu lhát. Já řeknu akorát, bídný jsem byl. Na jednu misku vah, tam položí můj strach, a na druhou dají moje vady. Těch jsem měl dost a dost, a tak nebeský most mě jen stěží zavede k ním do zahrady.

dávat jí to znát, to stálo dřinu. Jo, a přišel špatný rok, já se cítil jako cvok, jako ten

0: je 1 hodina.
1: Dobrou noc všem, kdo ještě nespí. U mikrofonu Honza a začínají zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Na východě Švýcarska havaroval autobus, nehoda si vyžádala několik lidských životů. Evropská komise znovu píše Česku, že premiér Babiš svůj střet zájmu nevyřešil. Na milánském letišti začalo hořet letadlo, které mířilo do Prahy. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek odpoledne požár v letadle společnosti EasyJet, které rolovalo po dráze a mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, ti opustili stroj po nouzových skluzavkách. Nikdo se podle italských médií vážně nezranil, příčinou byla nejspíš powerbanka. Evropská komise poslala Česku další dopis, ve kterém trvá na tom, že premiér Andrej Babiš svůj možný střet zájmů nevyřešil. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas, nelze nově zřízený fond považovat za slepý fond ani za odpovídající řešení. Vysoce postavený úředník komise v dopise píše, že premiér má stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Na východě Švýcarska havaroval autobus a nehodu nepřežilo několik lidí. Informovala o tom policie kantonu Graubünden na síti X, bližší podrobnosti ale zatím neuvedla. Podle dostupných informací šlo o autobus nizozemské společnosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby do 10 let zvládla vyslat do kosmu vlastní posádku. Toto na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži informovala agentura AFP. Evropa dnes vlastní pilotované kosmické lodě nemá a při dopravě svých kosmonautů se spoléhá na americké služby. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila, že se v chráněné krajinné oblasti Beskydy pohybují medvědi. Hlášení o šelmě přicházejí z Frýdecko-Místecka i z okolí Rožnova pod Radoštěm. Minulý týden navíc Vizovice na Zlínsku varovali před medvědicí s mláďaty u obce Lhocko. Starostové okolních obcí teď dostali dopis s doporučeními, jak se mají chovat obyvatelé i turisté. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů domácím zápasem s Lencem a v Edenu se zatím body nerodí, na výsledkové tabuli svítí bezbranková remíza. Pražané čekají na vítězství v základní části téhle soutěže už 19 zápasů. Baník Ostrava má novou posilu obránce Jakuba Albela, který se odpykal trest za účast v korupční kauze. Část fanoušků angažování nese nelibě, zvlášť po dvou venkovních porážkách Mladé Boleslavy a Jablonci s celkovým skóre 0-7. Tomáš Skohravý tomu poznamenal, že svět není černobílý. A na závěr něco, co ve světě zoologických zahrad nemá letos obdobu. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo rozmnožit krajty písmenkové, největší hady Afriky a na svět přišlo 10 mláďat. Dospělí jedinci mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg, v zahradách po celém světě podle databáze žije jen 55 a nikde jinde se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 14 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Honza se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
2: Pane režisére, já už jsem připravený.
3: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
1: Ano.
3: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou v Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
4: Nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
5: zase spolu
4: točit na zdarej.
3: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. Já mám radost, že mě poznala, víte?
4: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
1: Pojďme pracovat,
4: čím začneme?
1: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
4: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
1: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
4: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
1: Jo. Teď mi to došlo.
3: Takovej ještě dneska bude.
1: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
4: No,
1: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
4: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
1: ano,
4: co?
1: To je hezký, ano. Ale Irmičko, Svaďonka. Sladěnka, jsi výborná jako vždycky,
4: ano.
1: Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
4: ano.
1: Tak tu scénu točíme až zítra.
4: Jo, zítra, tak vidíš, a já už to umím dneska.
1: Irmičko, jsi výborná, miluji tě zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
1: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
4: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
1: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
4: Ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. Já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
1: Ano, už.
3: Irmičko, pojď. Ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
4: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
1: Tak. Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
2: Bude 18 hodin.
1: Ano, já vím, ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
4: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no. A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid, no. Rozumíš, a soustředění.
1: Ano, já vím.
2: Ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuju stihnout to představení.
1: Já vím.
2: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
4: No proč to nehraješ s tímhle?
1: Prosím tě.
4: To se mi povedlo.
1: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Není nijak velký. Spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
1: Stop!
4: Co?
1: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
4: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
1: Irmičko, prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Yeah. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
4: Yeah.
1: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
4: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já. Přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár. No promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment. On včera byl nalitej.
1: Jo.
4: Jo?
1: No.
4: No ale proč otvíral okno?
2: Já to řeknu rychle,
4: Irmičko. Abych byla ve obraze.
2: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
1: On to má v roli. On to má v roli, on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
4: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
1: Irmi. No,
2: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
4: No dobře, tak pojďme.
2: Kuku, 7:15.
1: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš? Cože?
3: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
1: Stop.
4: Jsi daleko.
1: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
4: To... Já neumím text.
1: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
4: Ano.
1: Takhle budu blízko u tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
2: Co není možný, se na mě kouká takhle.
4: No a jak se mám koukat?
1: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
2: Já na nic jiného nemyslím.
1: No.
4: A já se na něj koukat
1: no, tak
4: nebudu
1: to, no, trošičku. No, tak klid děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap.
0: Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš?
0: Tam v dálce hučí ráno splav.
4: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Stop.
1: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
2: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
4: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
1: No, ale...
4: Že umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
1: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
4: No tak vidíš. Jo?
1: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš?
4: Ježíš,
1: klid děti, hlavně. Klid děti. Ať to dotočíme. No. Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav. Tak, pojďte děti, jo?
2: Půjde.
1: Teď už to máme, tak.
2: To půjde.
1: Klap. Akce.
2: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
4: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
2: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
4: nevěděl bych pak.
2: Uletěl mi pták. Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
1: Ten kanár přijde až potom.
4: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to.
1: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilítne, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže, děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
2: Vrátil se. Viděla jsi ho?
4: Neviděla, já nemám brýle.
2: Tak si je vezmi, miláčku.
4: No, já jsem ji někde tady nechala.
2: Se po nich podívej.
4: Ale no jo, tak... Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený, tak...
2: Viděla jsi ho?
4: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Tak pá.
1: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
4: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
1: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak... Chat Radio.

0: Jsou 2 hodiny.
1: Dobrou noc, u mikrofonu Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Poslanci proseděli novelu stavebního zákona přes odpor Senátu. Ve Švýcarsku havaroval zájezdový autobus, na místě jsou mrtví. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank o miliardy. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank jen za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun. To je zhruba o 80% víc než loni a útoků, o kterých se ví, bylo přes 260 tisíc. Celkem se podvodníci pokusili vylákat víc než 10 miliard, banky z toho 8 miliard ubránily.